0: dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Jinčicích nebo na azanabytek.cz.
2: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
3: www.topcentrum.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

0: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
1: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
2: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
1: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
0: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz

0: Čekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
8: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete

0: www.wave.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
8: Plus krkonošská příroda.
7: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
8: A volný vstup do lázeňského wellness.
7: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
9: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Dvůr Králové pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Petr Pavel se dnes na Pražském hradě sejde s premiérem Andrejem Babišem. Jednat budou především o zahraniční politice a aktuálních tématech. Řešit mají také cestu prezidenta na valné shromáždění OSN v New Yorku, kam zamíří za týden. Ještě před schůzkou se oba zúčastní vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory. Vláda dnes projedná rozšíření počtu zdravotníků, kteří mohou očkovat dospělé. Nově by vakcíny mohli podávat například zubaři nebo lékárníci. Ministři se budou zabývat také zvýšením věkové hranice pro nákup kratomu z 18 na 21 let. Lídři vládních stran budou řešit i návrh státního rozpočtu, který má kabinet schvalovat za týden. Kvůli rozsáhlému požáru na chorvatském ostrově Brač muselo být evakuováno přes 230 lidí. Oheň zasáhl asi 3500 hektarů lesa a křovin a kvůli silnému větru ohrožoval i domy. S plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 hasící letadla. Dva lidé utrpěli lehká zranění, situace se ale během rána výrazně zlepšila. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Oprava kilometrového úseku Gočárova okruhu v Hradci Králové jde do poslední etapy. Hotový je pomalý jízdní pruh i nájezdové rampy na Malšovický nadjezd. Teď se práce přesunou do rychlých pruhů. Provoz zůstane zachovaný v obou směrech a celá oprava má skončit začátkem října. Teploty teď na začátku týdne maxima se nám budou točit kolem 20 stupňů a konkrétně pondělí na východě Čech bude oblačné. Místy se můžou spustit lehčí přehánky. Ty vydatnější čekáme v horských oblastech.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
13: Vstal si. Dokázal jsi to, jsi šampion.
14: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
15: Snídaně šampionů.
13: No, nazdar.
16: Tak ahoj, tak ahoj.
13: Ahoj, hezký ráno, je tady David, čau Dave.
17: Ahoj, dobré ráno.
13: Čau Jasmin.
16: Čau Michale.
13: Čau, já jsem se trošku bál, kdo začne, protože kdybyste nás viděli, my jsme tady třeba tak 5 vteřin před začátkem všichni zívali, já si říkám, no tak, tak kdo pecka. začne. Tak jsme rádi, že jste tady, startuje pondělní snídaní šampionů, jsou 2 minuty po 6, no a začínáme muzikou, samozřejmě Imagine Dragons, tak hezké ráno.

0: Pět minut po šesté ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Dobré ránko. Co mě ráno překvapilo, že je venku docela teplo, nepřijde vám?
1: Teplo? Tak mě teda vůbec nepřišlo teplo.
0: A mě ukazovalo auto 16 stupňů a na to, že já jsem se vracel, kde to bylo? Ze soboty na neděli, v neděli ráno jsem se vracel z jižních Čech a bylo tam člověče, mi to ukazovalo asi o půl třetí ráno 8 stupňů. Říkám, už je to tady. Takže mě to velice překvapilo, že dneska ráno tady u nás je 16 stupňů a teda jako na tričko, no.
1: Je to už jako chladnější samozřejmě, ale pořád oproti tomu, co jsi říkal v těch jižních Čechách, tak je to vlastně dost super.
0: A to bylo v noci teda.
1: Jo.
0: To bylo v noci. No ale podzim je tady, nicméně taky u vás tak krásně pršelo dneska v noci.
2: Já jsem spal, takže já nevím.
0: No já jsem se budil, no, to jsme tady spolu probírali, to možná pak jako někdy jindy, mi se zdál člověče, fakt jako noční můra, zlej sen, co jsem jako, doteď se ho bojím teda, jo, ale to už kombinujeme víc věcí dohromady, tak by nás zajímalo, takhle po ránu, ať to je nenáročný, za chvíli začíná minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a zeptáme se na to, Jasmin.
1: Zeptáme se na to.
0: Tak se zeptej.
1: No kolik je u vás stupňů dneska?
0: No takhle jednoduchý to bude, nechcem po vás žádný dlouhý zprávy, klidně tam napište jenom číslo a můžete nás třeba i pozdravit. Tak napište to na 777-937-777 a vrátíme se k tomu. Teď muzika, co je?
1: Já hodně pomalej rozjezd.
0: No tak... Že jste nám třeba mohli napsat, kolik byste dali dnešnímu ránu, od jedničky do pětky. Tak čekáme na vaše zprávy, hezké ráno, zítra, adio.

0: Hit Radio. Taky David Guetta a Sia Flames. Krásné ráno. 6:10. Tak nečekali jsme, nebo takhle. Jsme moc rádi, že jste nás toho nenechali. A pokud jste se přidali až teď, tak se musíme přiznat, my jsme se vás ptali, kolik je u vás stupňů. Až takhle jako jednoduše pijánko jsme si řekli, že to pondělí začneme.
1: Ale tak čeká nás minuta šampionů, ta by měla být taková svižná, rychlá, jo.
0: No,
1: tak...
0: počkej, ale mně přijde, že tolik zpráv nikdy nepřišlo. Jo. Ani minulý týden, co jsme tady rozdávali mysli, tak dneska všichni se chtěli pochlubit, jak u nich je. No tak zkusme to nacpat do té minuty šampionů, startuje teď.
1: Martina Praha z 14 stupňů.
0: Lucka Liberec 14 a mokro.
1: Zlatí Zlín 13.
0: Lenka Ostrava 13.
1: Adela Náměšťsko 14,5 a déšť.
0: Lucka Tachov 12.
1: Libor Trhové Sviny 16,5, PS zrušil by pondělky.
0: Mm-hmm. Olča Karlovarsko 11.
1: Stáňa Hrejkovice prší u nich celou noc a je 7 stupňů.
0: Katka Krnov zataženo a 13 stupňů.
1: Denis D 11, 13 stupňů.
0: Marcela Liberec 15 stupňů, což je ještě krásný.
1: Blanka Jindřichův Hradec 14.
0: Marila Žďár nad Sázavou, u nás máme krásných 15 stupňů.
1: Romča z Chebu 12.
0: Míša Třebíč 16 stupňů, celkem teplo, moc ráda vás zase po víkendu slyším.
1: Lenka v Budějovice je krásně 12 stupňů a to vedro prej stačilo.
2: Mně se nejvíc líbila ta zpráva o tom, že by zrušili pondělí, ale my vlastně dneska nic nerozdáváme,
1: že jo? Takže říct, že dneska se ti může líbit,
0: počkej,
1: co chce.
0: Jak nic nerozdáváme. Máme tady písničku.
3: No je.
0: Linkin Park. Úplně zadáču pro vás všechny. Hezké ráno. Chvíli přečtvrt na 7.

0: Mark Embr. No a nový týden by se měl otevírat dobrou zprávou. Tak máme tady parádní informaci, že nevědomý plavec David Kratochvíl se, pozor, po páté stal mistrem Evropy a udělal taky světový rekord. On zaplaval 50 volným způsobem za 25,84 sekund. To je strašně rychle.
1: To je rychle.
2: Za prvý je to rychlý, za druhý je neuvěřitelný to, jakou musí mít v té vodě člověk orientaci, když nevidí. A no ještě se stane nejrychlejším člověkem. To je neskutečná
0: práce. Geniální, no. Takže pokud se takhle ráno probouzíte a vstává a nadáváte na budík, tak si zkuste vzpomenout na tohle kluka, který v bazénu nevidí, ale válcuje úplně celou Evropu. Tak dobrých zpráv není nikdy dost. Za malou chvíli přihodí David další, bude ranní update o 6:30 a my přidáme další muziku. Rudimental a LR Waiting All Night, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy. Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
12: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
14: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
18: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na Topcentrum.cz.
19: www.topcentrum.cz.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
19: Už žádný, mami, restartuj to.
20: Už se mi nesekne při penalti.
21: Už nespáne, když pážíme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
23: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
24: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D5 na 14,5 kilometru směrem na Rozvadov. Se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením. No a v Ústí nad Labem v Jateční ulici u křižovatky s Textilní havarovala dvě osobní auta. Dejte tam pozor.
25: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.

0: 6.31. Dobré ráno. David má ranní update. Ranní update.
1: Korunovační klenoty dnes po roce znovu opustí svou komoru ve svatovícké katedrále. V 7 klíčníků vyzvedne svatováclavskou korunu, žezlo a jablko. Od soboty si je pak bude moct ve Vladislavském sále prohlédnout veřejnost. Americké basketbalistky po páté za sebou ovládly mistrovství světa. Ve finále porazili Francii 97-79 a získali už 12. titul v historii. Francouzky si i přes porážku připsali svůj nejlepší výsledek na světovém šampionátu. V Česku dnes začíná 10. ročník akce Pěšky do školy. Má motivovat děti k většímu pohybu a omezit jejich každodenní dovážení autem. Letos se do akce přihlásilo zhruba 550 škol.
2: Já jsem měla základku asi 400 metrů od baráku, takže já jsem pěšky chodila, ale jinak si to nedovedu vlastně moc představit.
3: Ty jsi vlastně podporovala tuhle akci before it was cool, jak se říká.
0: Jasně, no, tak mně přijde, že dřív se chodilo do školy přes les a přes vlky a dneska tě doveze SUVčko až k lavici. Ale pozor, mě vyprávěli rodiče, máma, to nezapomenu, abyste dostala do školy tenkrát, tak to znělo jako vyprávění z nějakého příběhu, že to byl boj o přežití.
3: Mně se líbí, jak jsi všechny tyhle děti odsoudil a ještě máš teplou zadnici, jak jsi vyhřeval tu koženou sedačku v autě.
0: Ale to je jedno. DJ Bobo, Everybody, tohle je srdcovka, kterou vám posíláme my tři, my jsme Michal, Jasmina, David. No a další srdcovky vám nachystá Jirka Belnář mezi 12. a 13. A jako tradičně jednu z nich můžete vybrat vy. No a už jsem ticho. Tady to máte, Everybody, hezké ráno.

0: Ray Dalton a už za 40 minut.
1: To zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
2: Tak vlastně za 30 minut. Jak mi ty počty nejdou takhle po ránu.
0: Za 30 minut a něco málo k tomu bude 70, no a my vám opět povezeme peníze. Budeme zvonit na náš virtuální zvonek tady v éteru a vaším úkolem, kdo jste zaregistrovaní, bude se jít podívat ven, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli neuvidíte naši hlídku.
3: Budete mít 30 vteřin na to, abyste se s naší hlídkou pozdravili a případně prostě si ty věci předali. Ale pozor, protože v pátek nikdo nevyhrál, tak dneska my přidáváme tisícovku a to znamená, že dneska hrajete o 6 tisíc korun.
0: 6 táců by bylo velice příjemný takhle při pondělku, tak vám držíme palce, kdo jste zaregistrovaní, rozhodně buďte okolo 7 hodin 10 minut u rádia.
3: A připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září.
0: Což je příští pátek, někdo z vás vyhrál.

0: CZ, a jak bylo řečeno, v 7.10 zhodníme 6000 pro vás nachystáno a samozřejmě nachystaná i další muzika. Za chvíli třeba tohle We Found Love. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.

0: narozeniny na Tech Party do 18. září. Tak si přijďte pro Karisíč za super cenu. Více na Tech.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vidra chytil zlatou rybku.
5: Pusť mě, splním ti tři přání.
4: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
5: Hapex.
4: Pergolu z konstrukční hranou.
5: Hapex.
4: Střechu.
5: Hapex.
4: A co kvalitní palubky?
5: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
4: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
5: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
4: www.hapex.cz.
6: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční gulášobraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulos.
7: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
8: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
7: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
9: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
10: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
9: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
10: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
9: A dětem přidáme helmu zdarma.
10: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
9: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
11: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na Písecku na výjezdu z Kluků na Chrastiny srazilo osobní auto Divočáka, dejte pozor. No a na trase z Písku na Tábor za Opařany srazilo osobní auto Zvěř, dejte pozor. A ještě Liberec ve Valčteňské ulici bourala dvě osobní auta.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Dáváte si snídení šampionů v 6.52. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Hezké ranko.
1: Lady Gaga, ta umí překvapit, jo. Ať už novým albem, outfitem nebo nějakou novou rolí ve filmu, ale teďka taky kočárkem, protože možná máme na světě Baby Gagu, jo. Objevila se s partnerem, kočárkem a miminkem na veřejnosti, což je samozřejmě velice zvláštní, asi by jinak nebylo, ale nikdo ji neviděl s nějakým těhotenským bříškem. Vlastně celou dobu nic a najednou bum, dítě na světě.
0: No mně to přijde taky takový celý zvláštní, já to viděl o víkendu, ty fotky. Davide, ty jsi z toho všimnul nebo vůbec?
2: Ne.
1: A ani žádný jako oznámení, nic? Většinou máš toho plný internet a nějaký titulky v magazínech, teďka nic? Prostě nic.
0: Tak prostě nepatří mezi ty matky, který hnedka dají na Instagram a na Facebook fotku z porodnice, že jak dítě je přisátý na prsu, jo. Má to prostě jinak Lady Gaga, ale jestli, říkám si, jestli to nemá půjčený třeba.
1: Je půjčený.
0: Jestli to není půjčený. A co bude první slovo na toho dítěte? Nebude to třeba náhodou paparazzi?
2: Gaga.
0: Myslím, bude říkat Gaga. Napít Gaga.
1: Hele, ale tohle si dejme, to miluju ten song.
0: Taky mi to připomíná, možná na to máte taky nějaký vzpomínky. Když jsme chodili na střední čověče večer do, to bylo ve Dvoře Králové, byl bar, jmenovalo se to, myslím, to Skále nebo tak nějak, a my jsme tam chodili prostě se jako učit. Jo. A tohle tam hrálo v MTV tenkrát na televizi a já si říkám, to je strašně dobrý song, no. Škoda, že už jste třeba tak 1000 let, jako jo.
1: Taky jsem to poslouchala, ale byla jsem na základce, no.
0: No jasně, no. Tak my jsme o trošku starší, tady zdejme, že jo. Tak pojďme na to, Lady Gaga, paparazzi. Škoda, že to nehráme, co? Moc.

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Franto, co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
10: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
11: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Vládní regulace podle analytiků nemusí zastavit další zdražování pohonných hmot. Pokud by stát zasáhl, nejlepším řešením by podle nich bylo dočasné snížení spotřební daně. Hlavním problémem jsou nyní vysoké marže rafinérií kvůli nedostatečným kapacitám na trhu. Nafta by při pokračujícím růstu cen mohla brzy zdražit až na 50 korun za litr. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je kvůli suchu mimořádně slabá. Například Berunky letos do jedné spálenic přivezli jen dva lidé, běžně jich bývá kolem 80. Málo je také švestek, jablek a hrušek a plody jsou kvůli nedostatku vody menší. Z menšího množství ovoce tak letos bude i výrazně méně pálenky. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Oznámil to při golfovém turnaji v Irsku s tím, že ho kvůli tomu všichni otravovali. Cla na irskou whisky zavedl v rámci obchodních opatření proti Evropské unii. Trump zatím neupřesnil, kdy přesně budou zrušena. A teď už pojďme k nám do regionu.
15: Je 14 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Na jedničkách v Pardubickém kraji se bude sčítat doprava. Ředitelství silnic a dálnic začalo na 6 místech instalovat automatické sčítače. Třeba u Čeperky, Valů, u Přelouče nebo v Draškovicích. Během prací je provoz vedený kyvadlově a hotovo má být ve druhé polovině září. Pardubice plánují co dál s okolí letiště. Ve hře je hotel, nová parkovací místa i lepší doprava. Studie prověří budoucnost 630 hektarů mezi letištěm a Popkovicemi. Počítá se i s lehkou výrobou.
16: Dnešní cíl je jasný. Směr květiny šťastný. Zastavte se květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
15: Levné létání může dostat pořádnou ránu. Rainer varuje před výrazným zdražením letenek. A důvod? Drahá ropa a rostoucí ceny leteckého. paliva. Některé zimní lety už Ryanair škrtl. Pokud vysoké ceny vydrží i příští rok, cestující to můžou pocítit výrazněji v peněžence. Houbaři, je čas vyrazit. V Krkonoších teď rostou kousky, ze kterých padají čelisti. V Trutnově našli třeba hřib obvodem 100 cm. A z lesa se nosí koše i dalí kešené houbky. Houbařská sezóna se zkrátka rozjela ve velkém.
13: Potkáte se s někým od nás z Hitrádia. No tak za 10 minut, za necelých 10 minut zvoníme, teď posíláme další hity. Tohle je Black Eyed Peas a my vám přejeme

0: Tohle jsou hity a Benson Boone 709. These beautiful things
1: that I've got. Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celá Česká republika otevírá dveře a čeká na naší hlídku.
0: Dneska můžete vyhrát 6 000 korun v hotovosti, protože v pátek nám nikdo neotevřel, nikdo nevyhrál. A my tak k té páteční výhře přidali 1 000 navíc, takže 6 000 korun. No a kdo jste se ještě neregistroval do soutěže, kdo pak to zvoní, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz. Nicméně teď to bude pozdě. Teď už někde stojí naše hlídka. Zdravím Filipa Bartka, hezké ráno, Filo.
3: Nazdar, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Nazdar, dobré ráno. Tak neříkej nám hlavně, kde jste, řekni nám, jak to tam v té ulici, nebo kde jste, jak to tam vypadá, je tam živo, je tam mrtvo?
3: Hej, normálně já už jsem tady asi 20 minut a ani noha, ale jako vážně ani noha.
2: No tak
3: ani
2: všichni čekají neprojelo. Doma určitě, že jo, kdyby náhodou.
0: A nekouká na vás třeba někdo z okna, nevšimli jste si, že by se tam hejbala záclona?
3: Já jsem si všimnul, že mají otevřená okna, takže teď nás možná už jako slyší, když se spolu bavíme, ale je otázka, jestli vyběhnou, protože ten terén, který by museli absolvovat, je hodně dlouhý.
2: Otázka je, jestli vyběhnou a jestli to zvládnou případně do těch 30 sekund, který na to mají.
0: Tak nebudeme to prodlužovat, jdeme zvonit, zvoníme teď. Startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy, kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6 000 korunami nad hlavou.
3: Já, a přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
0: Posledních 12 7, vteřin.
2: Ne.
3: Projel traktor.
0: Tak ať tě nevezme ty prachy, prosím tě.
3: No, schováme.
2: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo hoří. Nejde.
0: Nic, jo?
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
0: No teď už to je jedno. Takže to zase nevyšlo. Tak Filipe, my ti děkujeme, i tvé kolegyně, která je s tebou, která to tam celé točila, že jste vyrazili. Můžeme prozradit, že jsme byli v okrese Zlín dneska ráno, je tak?
3: Jo, a můžu říct, že to bylo směrem na přístaviště.
0: Na přístaviště. Mm-hmm. Můžeme říct, že to byly napajedla.
3: Jo. Tak jo.
0: No tak, Filipe, my vám moc děkujeme, že jste vstali, že jste s námi byli ve vysílání. Myslím, že se do konce soutěže ještě uslyšíme a přejeme vám teda hezké ráno.
3: No prosím tě, já musím říct, že mě budil už 4:20 syn, abych nezaspal.
0: 4:20. Tak jaký to je takhle vstávat, takhle vyjet?
3: On chodí na hokej, my jsme na to zvyklí, ale on se mnou třepal, abych to stíhal do těch napojedel.
0: Takže mu vlastně můžeme poděkovat, že jste tam byli, akorát to teda bylo dneska bez výhry, no. Nedá se nic dělat. Filipe, mějte se krásně, hezký ráno, ahoj.
3: Hezký ráno, čau. Ahoj.
2: Připomínáme, že teda tím, že dneska nikdo nevyhrál, tak zítra můžete soutěžit o 7 000 korun.
0: Wow, registrace a detaily na webu hitradio.cz.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů v 7 hodin 20 minut Lady Gaga a Bruno Mars.
1: My jsme teďka celý překvapený a chceme moc poděkovat, protože nám do studia dorazil nečekaný balíček. A musím říct, že takový zásilky máme rádi. Je to rovnou celý plato nových jogurtů Olma Greek, řecký jogurt, takový vypadá, že je fakt jako hezký, hustej. Máme tady spoustu příchutí.
0: No, já jsem si to vysnil, podle mě někdo z Olmy slyšel, protože já jsem tady několik týdnů zpátky říkal, že bych vlastně si přál, jsme snídaní šampionu, že bych si přál jako dodávku nějakého dobrého jako jídla, jo. Tak to tady mám před sebou. Prosím pěkně. Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny, jablko a hruška s prémium Olma mléka vyrobený v České republice. Mm-hmm.
1: Já jsem viděla, že to není jenom jablko a hruška, tenhle konkrétní, jo, ale jich tam teda dost. A...
0: Takhle musíme se o tom ještě bavit, nebo si ho můžu už odevřít? Tak počkejte.
1: No jo.
0: Tak jo, ale já tam najdu tu hrušku úplně bez toho. Hele, je to tam, počkej, tam toho je.
1: Tak já si jdu taky, ale otevří, tohle mi nedělejte. A nebojte, pro vás tady taky něco máme. A to 7000 korun, který zítra někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže, kdo pak to zvoní, dovezeme.
0: Protože pokud jste se přidali až teď, tak nevíte, že jsme před 10 minutama zvonili a že nám nikdo neotevřel. Tak kdyby vás zajímaly další detaily k soutěži a chtěli byste zkusit zítra vyhrát 7000 korun v 7:10, registraci najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsi plný jogurtu,
0: no já se na to vysvěnu. Zbíhaj sliny. A to není placená reklama. Vojnubun, Shut Up and Dance za malou chvíli, taky aktuální doprava. A my budeme soutěžit i za chvíli, protože bude tady rychlá pětka. A pozor, soutěžíme o vstupenky na koncert.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
3: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: trenirkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No v

0: Nakupte jednoduše online.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
6: Akce. Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
5: www.napos.cz.
7: Zkuste si dát minutku klidu.
8: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
9: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
10: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
11: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
12: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na dálnici D3 na 69. kilometru ve směru na České Budějovice stojí na krajnici odstavené osobní auto. No a na D6 na 158. kilometru směrem na Cheb stojí porouchané nákladní auto. Dbejte zvýšené opatrnosti, raději to moc nehoňte.
13: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
14: Hit Radio Černá Hora.

0: jsou hity na Hit Rádiu, Walk the Moon, Shut Up and Dance.
1: 7.30, pojďme na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Ceny nafty ve Spojených státech vystoupaly na nový rekord. Galon stojí v průměru přes 6 dolarů, tedy více než 33 korun za litr. Za prudkým zdražováním stojí především narušené dodávky energií. Vědci poprvé objevili sérii stop dospělého Tyrannosaura rexe. Nález pochází ze severní Dakoty a tvoří ho několik otisků, které zachycují pohyb dinosaura. Dosud vědci znali především jednotlivé stopy tohoto slavného predátora. Ženy podle vztahových expertů často touží hlavně po drobných projevech pozornosti, ocení třeba nečekané gesto, společně strávený čas nebo to, když si partner pamatuje důležité maličkosti.
4: No pánové, tak co jste udělali naposledy hezkýho pro svou milou? Nějakou maličkost nečekanou,
1: maličkost.
4: Co jí překvapila?
1: My jsme jeli na prodloužený víkend do Rakous, bylo to takový překvapení.
5: To tak říkáš maličkost.
1: Ukaž se ty, Dave.
5: Tak na to nemám co říct. No. Ale my takovýhle maličkosti neděláme.
1: A jakou maličkost tobě udělal tvůj Kuba, co Jasmin?
4: On mě furt nějak překvapuje, to máme vzájemný, že takový, jak v popelce, co ti cvrnkne cestou do nosu, vidí, že prostě ten druhej má něco rád, tak mu to
5: jasně,
4: jako
5: furt něco, ale najednou si na nic zazpomenej, že jo.
1: Jasně, takový máme nejradši, no. Ale vy můžete vaši polovičku vzít třeba na parádní koncert. Příští středu jsou tady The Pussycat Dolls v pražské O2 aréně a v rychlé 500 celý tento týden budete soutěžit o dvě vstupenky, tak pokud byste chtěli vyrazit na tenhle koncert, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
6: Rád bych si koupil cukru.

0: minut po půl osmé, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Je tu rychlá pětka, jak jsme slíbili, tak celý tento týden budete soutěžit o dva lístky na koncert The Pussycat Dolls, které zaspívají 23. září v pražské autoareně. To je příští týden.
2: Vrací se sem po dlouhých letech, takže se moc těšíme, milujeme jejich songy, myslím si, že všichni.
0: No a kdo možná vyrazí, bude Kristýna z Čatsléře, krásné ráno.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, zdravíme na východ Čech, tak Kristýnko, co ty a Pussycat Dolls?
3: No, bylo by to super.
0: No tak dělí tě od toho už jenom 5 otázek a 2 lístky budou tvé, tak jdeme na to.
3: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik nohou mají dohromady 2 psy?
3: 8.
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Velké Británie?
3: Londýn.
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se říká samci od ovce?
3: Beran.
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristýnko, budeš vědět, kolik týdnů mívá jeden měsíc?
3: 4.
0: Mm-hmm. A poslední, 5. otázka.
2: Jaké zvíře je anglicky ukryto v názvu právě Pussycat Dolls?
3: Kočka.
0: Kristýnko, 2 lístky na koncert Pussycat Dolls příští středu.
3: Já jsem středu. To v šoku.
0: Je to tvoje. Prosím tě, už máš nějaký nápad, koho vezmeš sebou, nějakou kamarádu?
3: No přítele, přítele.
2: Přítele, to bude dobrý.
0: Tak to čumem. Šel bych taky. Možná se tam potkáme. Tak Kristýnko, 2 lístky posíláme, moc si touži a přejeme hezký pondělí. Ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Další lístky pro vás budeme mít celý tento týden až do pátku v Rychlé pětce. Tak pojďme si ty Pussycat Dolls taky zahrát.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů.

0: 7.41, Hit Radio a Pussycat Dolls, krásné ranko.
1: Asi všichni známe Happy Meal z Mekáče, známe ho spíš jako jídlo pro děti, ale máme tady story s asi nejdospělejším Happy Mealem v historii, protože jedna paní v Americe, nutno podotknout, v něm našla, no marihuanu.
0: Marihuanu v tom našla. Tak jako, vlastně si říkám, že to jakoby dostálo svýmu názvu, že jo? Happy Meal.
1: V čem jiným to najít, že?
0: Dokonalý. Takhle, tak to jen tak jako ve zkratce. Nicméně pro vás máme taky Happy Meal, hudební Happy Meal. Tohle vás udělá šťastný za malou chvíli. Kamrat, Be Mine, taky B.O.B. Hayley Williams, no a mrknem i na aktuální dopravu, ať víte, jak to frčí, tak hezký ránko.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
5: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
6: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
5: Je,
6: ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
7: Tak točíme.
8: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
7: Stop!
8: Co?
7: Showroom na kuchyně.
8: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splnějí vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
7: Berem, díky.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Stavebniny Dech přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dech.cz.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
15: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
16: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
16: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
17: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
18: www.topcentrum.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na průtahu Rychnova nad Kněžnou Vyrázkově ulici havarovala dvě osobní auta a vozovka je průjezdná. Jedním pruhem zdržíte se v koloně. No a na Chomutovsku mezi Kadaní a Roklí narazilo osobní auto do dopravního značení. Projedete Kyvadlově.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej, tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
24: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Toby. Hayley Williams, 7:53, posloucháte Hit Radio Snídení šampionů. Jennifer Lawrence léta odolávala sociálním sítím až do tohohle víkendu. Ona si založila Instagram, prosím vás. A co je teda zajímavé, že za 3 dny nazbírala 6,3 milionu sledujících.
1: Já se tomu moc nedivím, protože já osobně jsem na tenhle ten moment čekala. Mám jí strašně ráda. Ona je taková, jako kromě toho, že je výborná herečka, tak je takovej Yoda a navíc je strašně vtipná. Miluju rozhovory s ní, protože si umí udělat srandu ze sebe sama a je prostě výborná.
2: Ještě bychom neměli zapomenout na to, že výborně vypadá.
1: No, to jo.
0: Jasně, no, ale co mě teda baví, že ona tam střelila video, má tam jedno jediný video, ve kterém říká, respektive všem pohrozila, že jakmile se u ní na profilu objeví nějaký negativní komentář, hejt, jak se říká v dnešní době, takže ten Instagram maže, no a já jsem si to teda tady odevřel, pořád ten Instagram má a projíždím tady komentáře, tak samozřejmě se tady teďka začaly mezi sebou dohadovat jako dvě skupiny lidí, jo. Ty první, který jako tady píšou, oh my god, welcome a budu vás chránit před špatnými komentáři tady v angličtině a tohle všechno. A já si říkám, že bychom to zkusili, takže já jí píšu, ahoj Jennifer, neumíš vařit.
1: Neumíš vařit,
0: Neumíš vařit.
1: Takhle, já si myslím, že z její strany
0: už nemá.
1: Samozřejmě satyra, ale myslím si, že těch hejtrů moc nebude až tady na Michala, protože je opravdu výborná ženská.
0: Takže jsem Gargamel.
1: Ano.
0: Tak kdybyste chtěli Jennifer sledovat, je tam jako, no ona už tam fakt není. Je tam jako JL2TV, JLO. Teď Nico Santos na Hit Radio, Ray of Light, 7:55, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
5: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
6: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
5: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
7: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští ovocnáři letos kvůli počasí hlásí obrovské ztráty. Jarní mrazy a následné sucho způsobily, že úroda bude oproti průměru zhruba poloviční. Jen škody v ovocných sadech zatím dosahují více než 1 miliardy korun. Například čvestek a višní se letos urodila jen třetina běžného množství. Nový týden přinese do Česka převážně slunečné počasí s teplotami nad 20 stupňů. V úterý může být místy až 25, ráno se ale objeví mlhy. Ve středu dorazí studená fronta s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Po ochlazení se směrem k víkendu znovu vyjasní a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Muž na Bruntálsku zemřel po bodnutí vosou nebo sršněm. V těžkopřístupném lesním terénu dostal silnou alergickou reakci a selhal mu krevní oběh. Ani přes okamžitou resuscitaci se ho nepodařilo zachránit. Záchranáři přitom jen během soboty v kraji zasahovali u dalších 6 lidí po bodnutí hmyzem. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Oprava kilometrového úseku Gočárova okruhu v Hradci Králové jde do poslední etapy. Hotový je pomalý jízdní pruh i nájezdové rampy na Malšovický nadjezd. Teď se práce přesunou do rychlých pruhů. Provoz zůstane zachovaný v obou směrech a celá oprava má skončit začátkem října. Teploty teď na začátku týdne maxima se nám budou točit kolem 20 stupňů a konkrétně pondělí na východě Čech bude oblačné. Místy se můžou spustit lehčí přehánky. Ty vydatnější čekáme v horských oblastech.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
16: jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Hezké pondělní ráno.
14: Krásný den vám přejeme.
18: Snídaně šampionů.
14: S vámi Michal, Jasmin a David Jošt.
17: Jošt. Mělo to nějaký speciální význam, že se představil jako Jošt?
19: Nemělo.
17: Nemělo. Tak s vámi taky Michal Knejo.
14: Za chvíli společně všichni takhle vyrazíme do lesa i s váma, tak s náma zůstaňte.
17: Řekla Jasmin. Teď hity, Pink, na start další hodiny jsou od hezké ráno.
20: Hit Radio Černá Hora.

0: všechno, Michale.
1: Jak poznáte, že v Česku začala houbařská sezóna? No úplně jednoduše, otevřete Instagram a najednou máte pocit, že tam sledujete normálně katalog hřibů, jo.
2: Je pravda, že už to není taková módní přehlídka, že teďka to je přesně výstava zelenářského trhu, že jedeš a houba, košík, nebo prázdný košík, lidi se stěžují, že nenašli nic.
1: Ty jo, tak já vidím samý opaky, i celá moje rodina a přítelová rodina, všichni byli na houbách, posílají ty plný košíky a já mám strašnou chuť na ty houby jít. Já jsem podle mě nebyla třeba 5 let a vždycky říkám, teď musím a nikdy nic.
2: No, já jsem se právě docela divil, já jsem, kdy to bylo, v sobotu dopoledne jsem jel z Prahy přes Vysočinu do jižních Čech a právě když projíždíš těma vedlejšíma silnicema, těma lesama, tak tam bylo spoustu lidí právě, říkám si, co se tady děje, a pak mi to došlo, říkám, oni asi už rostou houby a přesně, pak koukneš na Instagram a všude prostě houby, jo.
1: Ale to jsou jako matci podle těch fotek, tak nás zajímá, jestli i vy jste něco našli, nebo třeba náš šéf, ten nám říkal, že včera byl na houbách a že nic, ale že se aspoň, že si dali takový digitální detox, jo, v lese není signál, pohodička, dopříjemná.
2: No, já věřím tomu, že kdybych já se svým štěstím šel teďka do lesa na houby, tak si přinesu maximálně tak klíště, jako jo. Tak nám dejte vědět, jestli už jste sbírali a co jste donesli, jestli plný košík anebo o houby. WhatsApp 777-937-777, tady nám to můžete nahrát jako hlasovku, nebo nám to sem střelte jako klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, to nás zajímá. Teď další hity, tohle jsou Miraj, Summer Love na Hit Rádiu. Hezké ráno. Byl

0: kozáků a všeho možného.
1: Ono vlastně je to takový atlas hub, ano. Což už vlastně je Facebook, atlas hub, že jo?
0: A tak nás zajímalo, jestli jste vy už byli na houbách, nebo ještě nic, případně našli jste něco?
1: My jsme ještě nebyli tady ve studiu. Tak co jste nám psali vy? Dorazilo od vás spousta zpráv. Píše třeba Hana: ahoj, partner byl v sobotu za kopcem v Německu na houbách a přivezl ryžce, večer by byly na másli s kmínem. To píše Hana z Chebu.
2: Tak v Německu to je úplně jiná kvalita. Že?
1: Vlastně, no. Hele, kdyby jsi udělal výlet ještě do západního Německa.
0: Tam jsou prémiový, no.
1: To si jim sama.
0: Krásné ráno. Mě vytáhl přítel v sobotu veselý nad Lužnicí, tam teda nic, ale známý od Hamru. Každý den plný koše.
1: Také nám přišlo na WhatsApp od vás spoustu fotek, to vám teda bohužel neukážeme takhle přes rádio, tak my se tady nad tím kocháme. Třeba Ludmila, moc hezký, plný koš. Píše třeba i Darina: zdravím z Podhůří Šumavy, houby jsou kousek od Boubína, manžel Jirka začal konečně nosit.
0: Je fakt, že moje rodina ta jela taky na Šumavu, hele, 3 hodiny autem jenom kvůli houbám, jeli tam zpátky ten den a našli opravdu hodně toho.
1: Mě by zajímalo ještě otázka, kolik vlastně hub poznáte? Vy kdo chodíte? Já jsem chodil, když jsem byl malej, tak se strejdou.
0: Takže to zkusit.
1: Já ti to nevymenuji, já to vím, jak to vypadá.
0: Hřib, kozák, klouzek, liška a tam končí muchomůrka, bedla.
1: Co ty, Dave? Takhle, a jestli nás vy slyšíte, kdo teďka posloucháte, tak pravděpodobně jste vždycky trefili ty jedlí, jo? Já koukám, je tady portál na houby.cz jsem našel a tady doma lidi sdílej místa, kde se dají najít houby. To se tam vždycky jako
0: a tak to už pak nic nenajdeš.
1: Tutlalo, ne? Tady je třeba, hele, Vysočina, píše nějaká Libuš, Vlkov u Velké Býteše, zatím ani Lupen. Pak další, Středočeský kraj, Dřevorubec, Tonda, Slapy a okolí, kdo by nazbíral a prodal, já to prostě neumím. Jo, počkej, že takhle tam si prosej mezi sebou. No hezký, no, taky možná business plan, tak vy doma máte nějaký houby navíc, můžete to střelit tady na tom portále. Další hit je nachystaný, pojďme na muziku. Ed Sheeran, Justin Bieber, I Do.

Jak to vypadá na silnicích? To budete za chvíli vědět, přidáme dopravu, na cestách spěchejte pomalu. Je pondělí, práce vám neuteče, no a samozřejmě přibalíme i další hity. Tohle by vás mohlo pobavit, David Guetta, Terry Swim, Stones and I.

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Dneska už jsou lidi líní chodit do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
10: www.uzeniny.cz.
11: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
12: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
13: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
11: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
14: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
15: Vy jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
7: Přejeme všem řidičům pevné nervy na D11 na 61. a půltém kilometru směrem z Jaroměře na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný jeden jízdní pruh. No a na D6 na 130. kilometru směrem z Chebu na Karlovy Vary havarovalo osobní auto.
8: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
9: Hit Radio Černá Hora. We

0: vynikající One Republic na Hit Radio. Je přesně 8:30, stále vám přejeme hezké ráno. David má pro nás jeho ranní update, tak jdem na to.
1: Ranní update.
2: U Benátek je na prodej soukromý ostrov za 133 milionů korun. Součástí je zrekonstruovaná pevnost z 19. století, zahrady, soukromé kotviště i heliport. Ostrov leží pouhých 8 kilometrů od historického centra Benátek. Drogový trh se stále více přesouvá na internet. Policie varuje hlavně před anonymním prodejem a novými látkami, jejichž účinky mohou být nepředvídatelné. Drogy se navíc díky internetu dostávají k zákazníkům jednodušeji než doposud. Nedělní televizní debata českých politiků se pořádně vyostřila. Petr Macinka během hádky ostatní účastníky okřikl slovy "držte hubu". Ostrá výměna následně pokračovala i mezi dalšími hosty pořadu. Tak já jsem tady na to koukal a bylo to fakt jak nějaká hádka před školní jídelnou, když někoho předběhnete ve frontě.
0: No jasně. Myslím, že to tam úplně nepatří.
3: Měli by dostat flákanec.
0: Co? No určitě, nechte mě domluvit, když mluvím, jo? Budete chvíli mlčet? Co?
2: Měli by dostat flákanec, to byl dobrý for náhodou.
0: Doktor Alban, It's My Life. To je vlastně srdcovka, kterou jsme opět vybrali tady my tři pro vás, snad vás to zabaví. No a Jirka Pelnář, ten mám hraje další srdcovky mezi 12. a 13. Je jich 5, ano, a jedna z nich je vaše. Tak pojď

0: Všechno nebo nic na Hit Rádiu Eva Farna a vlastně všechno nebo nic. To by se dalo udělat jako heslo naší soutěže, kdo pak to zvoní.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože dneska to mohlo být všechno, 6 000 korun, ale bylo to nic, protože my jsme zvonili v éteru jako diví a nikdo nám nepřišel otevřít. Konkrétně naši hlídce, která u vás dneska byla v okrese Zlín ve městě Napajedla.
2: Dneska to bylo 6 000 korun z toho důvodu, že v pátek nikdo nevyhrál 5 000, takže dneska jsme přidali tisícovku. No a tím, že dneska to taky nepadlo, tak zítra soutěžíte o 7 000 korun.
0: Tak vlastně smůla dnešního posluchače je štěstí vaše, protože ano. Zítra je to, jak říká Jasmin, 7 000 korun, ale pozor, to není všechno, jako v teleshoppingu pozor, to není všechno, protože příští pátek, poslední den soutěže, někdo z vás vyhraje 50 000 korun.
2: 50 000, to je extrémní částka. Tak prosím vás, kdo jste se ještě nezaregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní, tak to udělejte klidně teďka. Utíkejte na web Hitradio, hitradio.cz a tam to na vás čeká.
0: Easy money. A skvělý hity za malou chvíli. Sunrise Avenue, Hollywood Hills, taky si a Gimme Gimme Love. Tak hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
3: Akce. Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
1: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech.
5: Férový šéf.
4: Čisté prostředí.
5: Rekutech.
6: Peníze včas.
5: Když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

1. září, Dny Marien, Futurum Hradec, prostě lepší nákupy. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Gimme Love a Sia v 8.49. Ještě než skončí pondělní snídaně, dám vám hádanku. Vzpomenete si na prohibici, historicky první prohibici v naší republice. Tak schválně, kolik let zpátky to podle vás je? Protože právě dnes, 14. září, v roce XXXX vydal ministr zdravotnictví Leo Heger kompletní prohibici, teda na alkohol, obsahující alkohol na 20%. Tak kolik typuješ ty, Jasmin?
1: Já to vím, takže nechci typovat, nechci hrát hloupou, ale ty očekala bych, že to je vlastně kratší doba.
0: Tak je to 14 let, bylo to 14. září 2012 a já když jsem to tady chvíli zpátky čet, tak si říkám, to není možný, protože přesně jak říkáš ty, mně přijde, kdyby to bylo třeba, nevím, 8 let, 8-9 let maximálně a ono to je 14, no. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by dnešní národ zvládl další celoplošný zákaz tvrdýho alkoholu. Možná by to nebylo úplně od věci, protože tady se píše v tom článku, že člověče, třetina České republiky je závislá na alkoholu.
1: Třetina.

0: Tohle jsou hity Topic a A7S Breaking Me a také poslední song. To je pondělní snídaní šampionů. Ta je v cíli, my vám děkujeme za další ráno.
1: Díky, že jste s náma byli, snad jsme vás probrali, vy nás, celkem jo teda.
0: No a hlavně, zítra v 7 hodin 10 minut pokračuje naše soutěž Kdopak to zvoní a máme pro vás ne 5, ne 6, ale 7 tisíc korun, tak pokud byste tyhle peníze chtěli vyhrát, není nic jednoduššího, než se registrovat na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak to dneska nějak zvládněte, pondělí to půjde.
1: A zítra se slyšíme o česti, ahoj.
0: Ahoj v 6.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Pozor, teďka v Nové Pace ve Svatojánské ulici u Dukelského náměstí srazilo tady osobní auto chodce, tak buďte pozorní. A ještě taky na průtahu Rychnova nad Kněžnou Vyrázkově ulici je bouračka dvou osobáků. Vozovka průjezdná jedním pruhem, zdržíte se tady dokonce i v koloně. Pokud dneska pojedete po D11, tak opatrně mezi 96. a 96. a půl tím kilometrem směrem na Jaromír. Dneska v levém pruhu probíhá oprava svislého značení. Pro pondělní dopoledne snad zatím vše, nic dalšího nehlásíte, tak přejeme dobrý dojezd a vaše dopravní info volejte na 800 1100.
4: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
9: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
10: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.

0: zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Rodiče, tak jak zvládáte začátek školního roku? Odborníci teď přišli s tím, že možná až moc pomáháte svým dětem. Domácí úkoly bez pomoci zvládá ani ne polovina školáků. Odborníci varují, že přehnaná asistence může brzdit jejich samostatnost, schopnost řešit problémy i zvládat stres. Chyba totiž nemusí být průšvih. Pro dítě může být naopak důležitou součástí učení. Dokázal by šimpanz utéct z nového výběhu? Ve dvorské zoo to raději otestovali na špičkovém českém horolezci. Martin Stráník dostal jediný úkol. Dostat se ven stejnou cestou, jako by mohl zkusit šimpanz. Nepovedlo se. Nově zabezpečený výběh tak obstál v poněkud netradiční zkoušce. Budoucí podobu břehu Labe a Chrudimky v Pardubicích představí město a autor koncepce břehu řek v neděli 20. září v parku na Špici. Od 14 hodin probíhá komentovaná výstava a samotná prezentace začne v 17 hodin.
1: Lidé mají k řekám velmi silný vztah a dobře vědí, co jim dnes chybí. Nyní chceme veřejnosti ukázat, jak se tyto podněty promítly do výsledného návrhu. Důležité pro nás je, aby břehy nebyly všude stejné. Někde má mít přednost příroda a klid, jinde sport, rekreace nebo živý městský prostor.
0: Řekl náměstek primátora René Živný. Votroci přivezli ze Zlína 3 body, Ševce porazili 2-1 a v ligové tabulce poskočili na 6. místo. Bylo to hodně náročné. Polenc jsme museli rychle přepnout hlavu. Shodli se slávisté v čele s trenérem Trpišovským. Sešívaní včera porazili Teplice 2-0.
2: V první půli si myslím, že to měli pevně v rukou, v druhé půli jsme se trošku územně nechali zatlačit tou aktivitou toho soupeře, ale na druhou stranu vlastně jsme nepustili do žádné šance a celkově klobouk dolů strašně před tím týmem v té situaci, ve které jsme byli, ať už personálně nebo potom čtvrtku, že to, co jsme si řekli těsně Polanc po zápase v kabině, takže jsme naplnili.
0: Fotbalisté Plzně překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2-3 a už po 6. v sezóně nejvyšší soutěže ztratili body. První body v sezóně naopak získali Pardubice, které porazili Ostravu 2-1.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Svitavy, Opočno, Nové Město nadmetují, tak tady máte zalitono a další přehánky čekáme ve východních Čechách i během celého pondělí. Bude celkově oblačno, zataženo s deštěm, přehánkami a teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Černá. Start nového týdne pokračuje s vámi na Hit Radio Černá hora Ondra Novotný a jdeme hrát do východních Čech teď Marshmallow.

je 14. listopadu, 14. září, ale skoro to vypadá, že je 14. listopadu venku fakt vlastně se vším všude už podzim, déšť, vlastně venku to nevypadá rozhodně na finish léta a hodí se k tomu krásně dnešní mezinárodní den, slaví se prosím vás Mezinárodní den čokolády. Čokoláda je takový jako stimulant na ty nervy, že jo, takže kdy jindy tu tabulku čokolády v práci, po tajmu, vedle počítače nebo vaší pracovní plochy rozdělat, než právě dneska. Pondělí, venku to fakt je hnusný a vy si to můžete zlepšit. Tak proč si to nezlepšit? Dneska se oficiálně prý po čokoládě ani netloustne. Není to teda jako potvrzený, ale zkusit to můžeme, alespoň tomu věřit.

Krištof zpívali o tom, jak obchodujou s deštěm, tak pokud je to opravdu pravda, tak bychom si přáli, aby s ním šli raději obchodovat někam mimo východní Čechy. My ten déšť tady pochopitelně nechceme, že jo? Každopádně pozor, jo? Ono, když to venku dneska vypadá takhle, řekněme, hrozně na rovinu, tak zítra se to vyčasí, má být 23 stupňů, úplně jasno, a ve středu ještě o pár stupínků více, takový ten návrat babího léta, tedy uprostřed tohodle týdne. Snad to klapne a i v té dlouhodobé předpovědi by ten nadcházející víkend měl být docela fajn. Tak je to docela fajn si říct takovouhle zprávu při pondělku, která se pojí s tím víkendem, ne? Nebojte, ono to

0: na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
2: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
3: Jasně.
2: Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je.
2: Ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: firmanazážitky.cz.
13: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
14: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?

0: projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
3: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
8: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
5: Hašpl.cz.
9: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.

Vánocema strašit, ale ono to uteče ještě rychleji, než během toho celého roku a skutečně tady to adventní období bude. Já jsem včera procházel obchodem, kde seženete prostě i propisku za padesátník, asi víme, takový ty polský obchody, kterých je tady hnedka několik, a tam skutečně ty Vánoce už jedou

0: východočeské silnice. Jestli máte něco aktuálního, ozvěte se na 801 1100, nejlepší dopravní servis na východě Čech, který servírujeme tady odtud z Hitrádia Černá Hora.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin.

0: vás dostanete každou osmou desku zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
8: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulos.
9: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
14: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
15: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
16: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
17: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
18: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
17: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
16: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
19: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
20: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
21: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
22: Rekutech. Peníze včas,
23: když se tam rád vracíš.
20: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: posloucháte Hit Radio Černá Hora. Hezké pondělní dopoledne. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, ten si dáme právě na Černé hoře v tuhle chvíli. Průtah náchoda v Bělovské ulici na Kurháči je nehoda dvou osobáků, provoz je řízen kyvadlově a Hradec Králové hlásí nehodu v Dykově ulici, střed také dvou osobáků. I tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
8: A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
11: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
12: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
11: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
10: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
13: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
14: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
15: Rekutech.
14: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
13: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: 1. září, Dny Merien, Futurum Hradec, prostě lepší nákupy.
1: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pardubice vyráží do boje s nezvanými obyvateli podzemí. Ještě teď v září začne pravidelná deratizace kanalizace. Nástrahy proti potkanům budou odborníci postupně pokládat po celém městě až do konce října. Vodárny zároveň připomínají jednoduché pravidlo. Zbytky jídla do odpadu prostě nepatří. Potkanům totiž chystají hostinu. Dlouhé roky se nic nedělo a teď to vypadá, že hotel Bohemia v Chrudimi začne psát nový příběh. Do 5 let by se měl znovu otevřít, včetně parkoviště. Potvrdil to starosta František Pilný.
5: Majitel hotelu slibuje, že do 5 let otevře hotel v tom původním rozsahu, že postaví a zprovozní do těch 5 let zkolauduje to podzemní parkoviště, minimálně v tom původním rozsahu, protože spekuluje o tom, že by tam ještě udělal víc parkovacích míst.
4: 1 000 000 korun za druhé dítě a za třetí doživotní úleva na daních. Andrej Babiš představil recept na rekordně nízkou porodnost. Premiér chce finančními bonusy motivovat mladé páry k větším rodinám a podpořit taky studující rodiče. Česko loni zaznamenalo nejméně narozených dětí v historii statistik a porodnost klesá 4. rokem. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním vítězství na Roland Garros 2. grandslamový titul. No a španělský cyklista Enric Mas ovládl Vueltu jako první domácí jezdec od vítězství Alberta Contadora v roce 2014. Mas vyhrál konečné pořadí s náskokem 2 minut a 15 sekund na Slovince Rogliče.
6: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
4: Nejvíc bude v téhle hodině ve východních Čechách pršet v Ústí nad Orlicí a také v České Třebové. No a ty přehánky čekáme taky přes den. Teploty do 22 stupňů, zítra až 25 a ve středu 27.
7: Ty strašně strašíš, to je hrozný.
4: Já se těším.
7: Dneska se bojím deště, zítra tepla, tak já už nevím.
2: Hit Radio Černá Hora.
7: Jestli se bojíte vy vlastního šéfa, tak si počkejte.

prší, není to nic moc, možná ale projíždíte zrovna východníma Čechama v tom místě, kde neprší a je to tam hezký den, tak to je skvělá zpráva. Pokud sedíte ale v práci a máte poblíž svého šéfa, ze kterým vlastně nemáte třeba úplně idylický vztah, tak dneska, pozor, dneska to můžete změnit, je totiž den obejmy svého šéfa. Je to vlastně naprosto jednoduchý.

0: další muzika, ať už děláte cokoliv, asi v ideálu pracujete, tak Kelly Clarkson do uší, nebo taky Zara Larsson. Krásný, dva jazykolamy, krásně jsme to zvládli, tak přeju, ať to celé pondělí zvládnete úplně stejně brilantně, jako já jsem si poradil s téma R za sebou v tuhle chvíli. Tak díky, že jste s námi, jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
5: Boutique salon Professional Treatment.
4: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
5: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
4: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
5: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
6: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fina.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Franto, co pa všechno se dá sušit?
8: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
7: A tvůj bůček?
8: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
6: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
5: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
6: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
4: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Takhle, myslím si, že mezi vámi není nikdo, kdo by nevěděl, že každý všední den po 7 hodině rozdáváme prachy. Prachy za to, když otevřete dveře. Jednak teda musí být registrace u nás na webu hitradiochernahora.cz, ale každý všední den v 7.10, když se ozve zvonek z éteru Černé hory, tak vy se musíte jít podívat ke dveřím, jestli tam reálně opravdu nestojí tým Černé hory. Takhle to vypadalo dneska.
2: Zvoníme teď. A startuje limit 30 vteřin. Tak pojďte se podívat, vy, kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6000 korunami nad hlavou.
3: A přesně máme nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
2: Posledních 12 vteřin.
4: Ne.
3: Projel traktor.
2: Tak ať je nevezme ty prachy, prosím tě. Z ty ruky.
3: No, chováme, chováme.
4: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
4: hoří.
3: Nejde.
2: Nic, jo?
1: No nic, takže 6000 jsme dneska nerozdali, zvonili jsme u Milana, nic z toho nebylo, to znamená, zítra budeme zvonit zase, v ruce budeme tentokrát držet 7000 korun, tak si pro ně skočte, třeba budou zrovna před vašema dveřma.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Maminka Lady Gaga, nevím, jestli jste to postřehli, ale vlastně o víkendu se začaly rojit ty fotky a zprávy o tom, že Lady Gaga porodila pravděpodobně svého potomka, anebo si třeba adoptovala. Ono, jsou to velice utajované informace, každopádně Lady Gaga společně se svým partnerem vypadají na šťastný pár a o tom, jak to vlastně je, je netřeba spekulovat. Zkrátka, jsou šťastní a to je na tom to nejdůležitější. Myslím si, že se ale brzy dozvíme, kde ta pravda je a kde ten potomek vznikl. Nickelback, Eva Farná, další muzika z Hit Rádia Černá Hora, buďte s námi a mějte hezké dopoledne.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Pozhradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
4: Akce. Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
3: www.napos.cz.
5: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
6: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
7: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulos.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní tel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní ruky.

0: lesa!
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Hitradio Černá Hora.

0: Miraj a Eva Farná na Hit Rádiu Černá Hora. Aktuální téma Eva Farná budeme probírat i v příští hodině. Teď ale nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, Královéhradecko hlásí nehodu mezi Střezeticemi a Dolním Přímem. Je tady bouračko osobáku, je to ale průjezdné. A D35 na 138. kilometru má nehodu směrem na Hradec Králové, kde se střetlo osobní auto s dodávkou. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Už ve středu 16. září hraje Dynamo. V prvním kole nového extraligového ročníku bude pardubická Enteria Arena hostit východočeské derby. Zápasu s Mountfieldem HK bude předcházet speciální program, který začíná už v 17.45 na viděnou v Hakitaunu.
5: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
6: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
7: Jasně.
6: Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
7: Je,
6: ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Hradec Králové se od této středy do 22. září přidá k Evropskému týdnu mobility. Letos to bude s heslem Mobilita pro každého.
12: Mobilita pro každého pro mě znamená město, ve kterém má člověk reálnou možnost zvolit si podle situace, jestli půjde pěšky, pojede na kole, MHD nebo autem. Nejde o soutěž jednotlivých způsobů dopravy, ani o to lidem říkat, či mají jezdit. Úkolem města je vytvářet podmínky, aby byly různé možnosti bezpečné, pohodlné a dávali smysl. Evropský týden mobility je dobrou příležitostí některé z nich prostě vyzkoušet.
11: Řekl tady na Černé hoře náměstek primátorky Lukáš Řádek a pokračuje primátorka Pavlína Špringerová.
13: Evropský týden mobility je pro nás velkou příležitostí podívat se na dopravu ve městě trochu jinak. Nejde jen o to, jak se dostaneme z jednoho místa na druhé, ale také o to, jak chceme, aby Hradec Králové vypadal a žil za několik let. Chceme proto lidem nabídnout možnost vyzkoušet si jiné způsoby pohybu po městě, inspirovat je a ukázat, že změna dopravních návyků nemusí znamenat žádné velké omezení. Naopak může přinést více prostoru, pohybu i příjemnějšího prostředí pro každodenní život.
11: Řekla tady na Hit Rádiu Černá Hora primátorka Pavlína Špringerová. Celý týden zkrátka ukáže, že po městě to jde autem, pěšky, na kole, MHDčkem i třeba na koloběžce. No a třeba právě koloběžky se můžete celý týden v Kostce půjčit zdarma. Ve středu se vyráží na společnou kolobko jízdu a v pátek se bude v Bike Azylu řešit, jak to vlastně žije v Hradci Králové bez auta. Sobota přinese sousedskou akci Zažít město jinak. V neděli ožije Labská stezka. Na kole, elektrokole nebo koloběžce můžete vyrazit až do Žirče a cestou sbírat razítka. Pondělí bude hlavně pro děti, které si užijí program s městskou policií na dopravním hřišti v Třepši. No a v úterý přijde velké finále a to v podobě Dne bez aut na Tylově nábřeží. Místo aut tam budou hry, kola, koloběžky, hudba, show a další program. A malý bonus nakonec, pokud máte řidičák, můžete ten den jezdit hradeckou MHD zdarma. No a to už byla poslední informace dalších královéhradeckých aktualit.
7: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: S deštěm to je ve východních Čechách teďka okolo Chrudimi, taky Vysokého Mýta nebo Nového Města. Mělo by se to ale vypršet a během odpoledne už by to mělo být bez výraznějších srážek. Co se týče teplot, dneska maximum okolo 21, zítra 23 a úplně jasná obloha bez deště. Tak takhle může vypadat polovina září.
9: Hit Radio Černá.
0: Takhle vypadá playlist 14. září, stále ještě dopoledne. Coldplay, David Guetta anebo Pink s vámi. Taky Ondra Novotný. Zdravím.

v příštím roce s Evou Farnou, která letos dobila třeba Eden, naprosto fantastickou show a velice podobnou, řekněme, předvede i na hradeckém Majálesu. Venku už je i datum 24. duben příštího roku a venku je i předprodej vstupenek, který seženete nejvýhodněji na hradec.majales.cz.

0: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
1: Přeci ho nevyhodím špinavej.
0: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
1: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
0: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
1: Aha, zase nějaká novota?
0: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
1: Co vám říkali?
0: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
1: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
0: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Vidra chytil zlatou rybku.
4: Pusť mě, splním ti tři přání.
3: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
4: Hapex.
3: Pergolu s konstrukční hranou.
4: Hapex.
3: Střechu.
4: Hapex.
3: A co kvalitní palubky?
4: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
3: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
4: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
3: www.hapex.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
6: Dobrý, hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
6: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
8: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest, pevnost plná hudby.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Tak točíme!
14: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
13: Stop!
14: Co?
13: Showroom na kuchyně.
14: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
13: Berem, díky.
15: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
16: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
17: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
18: Plus krkonošská příroda.
17: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
18: A volný vstup do lázeňského wellness.
17: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
19: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
20: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
21: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
20: Jasně.
21: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.

0: Sons na Hit Rádiu Černá Hora. Stále ještě hezké pondělní dopoledne přejeme. Napadlo vás někdy, když jdete do obchodu typu pekařství, řeznictví a podobně, že kdybyste tam pracovali, tak byste možná ujídali trošku z toho pultu, co tam je, když by se nikdo nedíval. Mě to teda napadlo několikrát, já bych byl ten, který by určitě ujídal, ale říkám si, je to vůbec povolený? No tak konkrétně třeba v Americe rozhodně ne, já jsem dneska četl dopoledne příběh, že nějaká žena prodávala v řeznictví a nadělala tam škodu přes 200 tisíc korun tím, že každý den ujídala nějakou výběrovou šunku. No a v rámci nějakých jako počtů, výpočtů se právě došlo až k tomuhle tomu číslu. No a je to jako samozřejmě docela problém a paní už tam nepracuje a trošku si taky poplatí. Napadá mě k tomu... To je Michal Tučnej. Když to vlastně spočítáte, co Michal Tučnej tady všechno vyjmenovává, tak šunka za 2 kila vlastně oproti tomu ještě nic. No tak pokud pracujete někde v podobném obchodě, dávejte si bacha, co ujídáte.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.

0: Čí se éteru Ondra Novotný, slyšíme se ale tradičně odpoledne v 15 hodin na značkách, kdy startuje odpolední show. Za chvilku už ale Jirka Pelnář a jeho pondělní srdcovky, tak si je užijte.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
1: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.

0: 1. září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
3: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
4: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
5: www.topcentrum.cz.
6: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
7: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
6: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
7: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
6: A dětem přidáme helmu zdarma.
7: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
6: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a

největší dopravní servis na východě Čech, na Hradecku mezi Střezeticemi a Dolním Přímem, havarovalo osobní auto. S opatrností je ale silnice průjezdná. Na D35 mezi Časy a Pardubicemi směr Hradec jsou v sobě osobní auto s dodávkou, zatím je tam ale průjezd v pohodě. Vaše dopravní info

0: Dejte na 801 10 100.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové. Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
6: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
7: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
8: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
7: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
6: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
9: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
0: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel bude v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Minister zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní, ač pozvání od hradu dostal. Podvodníci nepolevují a dál zkoušejí z lidí vylákat peníze. Stále se objevují falešné zprávy o údajném dluhu na zdravotním pojištění. Jak to vypadá v praxi, popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
12: Varování před dluhem na zdravotním pojištění a jeho nutné zaplacení ještě daný den. To je obsahem falešné SMS zprávy, kterou rozesílají podvodníci. Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu.
0: VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáři navíc počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Podle Ovocnářské unie můžou ztráty na tržbách přesáhnout až miliardu korun. Teď ještě pohled k nám.
13: Na Černé hoře vás bereme do Jičína. Po třech letech je tam hotovo. A knihovna, která prošla velkou rekonstrukcí, se 29. září znovu otevře veřejnosti. Za 82 milionů korun dostala moderní prostory, taky výtah, novou čítárnu, galerii, ale taky přednáškový sál.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
15: Tak ještě koukám na radar a kolem poličky svita v pár přeháněk spadne. Během odpoledne čekáme oblačno, zatažno, další srážky a teploty do 22 stupňů Celsia.

dopoledne a také pondělí začínají Srdcovky na Hitrádiu. Přeju krásný den. Ano, dneska je pondělí a pondělí už není pouze název dne. Pondělí je emoce, pondělí je přídavné jméno, sloveso i citoslovce. Když se dneska někoho zeptáte, jak se má a odpoví vám, pondělí, tak přesně víte. Takže snad toho dneska nemáte moc a jestli ano, chce to prostě jenom dobrý oběd. A po obědě taky dezert. A kafe. A taky Srdcovky na Hitrádiu. Ty začínají tedy právě teď a stylově začneme zpěvačkou September, když máme venku ten September. Tak ještě jednou, pohodové pondělí s Hitrádiem.

0: a venku taky září.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To byla Září, tedy zpěvačka September, která zářila chviličku tady u nás na Hit Radio. Srdcovka číslo 1 ve 12 hodin a 7 minut přesně. A my půjdeme do armády. Ano, je to mimochodem 21 let, co máme v Česku profesionální armádu. Kluci už nechodí na vojnu a mladí tak pomalu ztrácí disciplínu i úctu k autoritám, to tak je. Ale na druhou stranu, za mě, zase nestrácí po škole 2 roky života. No a tak se ptám, pánové, co jste byli na vojně? Jo, úplně na rovinu. Úplně na rovinu, jak vzpomínáte na vojnu? Šli byste do toho znova, teď s těma zkušenostma? A nebo třeba jenom na kratší dobu, na rok, na půl roku? Máte nějakou historku z vojny? To většinou jsou nejčastější historky, když se takhle jako chlapi potkají, tak většinou vzpomínají právě na vojnu. Tak dejte vědět na 777-937-777. A dámy, vy klidně můžete se zapojit taky. Chtěl bych vědět, jestli si pamatujete, když ten váš šel na vojnu, jestli vám vydržel vztah, jak se to vnímali, tak mi napište zprávu nebo pošlete hlasovku, ať už to bude nějaká historka nebo jenom názor na vojnu. Dáme si dneska tady takový jako trošku zelený téma. Vojensky zelený. A k tomu tak si taky dáme píseň od skupiny Status Quo, In the Army Now, což je píseň z roku 1986 a to je docela paradox, protože právě ročník 1986 je první ročník v Česku, co už nešel k odvodu. Tak teď tady na Hit Radio jdeme tak trošku do pozoru, můžeme salutovat Status Quo, In the Army Now, srdcovka číslo 2.

0: Shania Twain na Hit Radio jako třetí srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Co aktuální píseň podle toho názvu Man I Feel Like Woman, tedy chlapec, cítím se jako žena. V dnešní době identifikování se jako různý pohlaví, reoperací pohlaví a tak opravdu docela aktuální. I když teda Shania Twain v této písni to opravdu myslela úplně jinak. Dneska neprobíráme přerod z žen na muže nebo vráceně, ale z kluků na chlapy. Jak vzpomínáte na vojnu, jsem se ptal v dnešních srdcovkách. Honza píše, hele, vojnu jsem nesnášel, ale s odstupem času musím uznat, že to nějaký efekt mělo, zocilil jsem se, ale opravdu to bylo zbytečně dlouhý, stačilo by půl roku a myslím, že by na půl roku měli jít opravdu všichni. Další zpráva, ta je i od vás, dámy. Jana píše, ahoj, já jsem měla manžela na vojně v Pardubicích a každý den se mu psala dopisy. 700 dopisů se mu napsala. Bohužel už není mezi námi, ale byl moje láska největší celoživotní. Zdraví Jana. Tak děkuju za tuhle zprávu. Koukneme taky na hlasovky.
3: Ahoj, tady Tomáš. Šel bych zase na vojnu, byla tam sranda. Sloužil jsem u velitelský zabezpečující letky Miškovice PDO 8407 a bylo to fakt super, ale taky zařezávačka. A pak na velitelství územní obrany 8529. A tam to bylo taky super. Takže a ty mladý bych tam nakopal, protože to je samej metrouš, samej slaďouš, ale tam já bych jim měl takový čočky, kde jich byly jejich mázlo, že by čuměli jak banán na nový vrata. Tak zatím čau.
0: Děkuju, jako kdybych byl na vojně najednou, úplně to slyším. Tak, další zpráva. Ahojky Super Radio, já jsem se seznámila s vojákem z posádky ze Stříbra a vzala jsem si ho i za manžela. Vydrželo nám to 20 let, krásný jeden rok života, seznamování a čekání, zda to vydrží. Ráda na to vzpomínám. Tak ty vzpomínky dámy mají určitě trošku jako jiný než chlapy. Někomu ta vojna vyhovovala, chápu, že někdo se tam i bál, což Tomáš je takový jako jasný důkaz asi proč. A jak vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď Amy Winehouse.

0: Čau, na vojnu vzpomínám v dobrým, i když myslím, že to někdy byla ztráta času, plnit úplně nesmyslný rozkazy, jenom proto, že je to rozkaz, to bylo stupidní. Ale taky mě to zocelilo, to jako jo, souhlasím, že bych tam dnešní mládež na pár měsíců poslal. Taky jsem sloužil ve Stříbře, tak zdár. Lukáši, díky za zprávu. Tolik dneska k vojně a vašim vzpomínkám. Přišlo mi tady ještě spoustu jako různých historek, ale to bylo fakt jako udělat si nějaký hodinový podcast, jak bylo na vojně. Na to bohužel nemáme čas, protože musíme dát taky prostor i vám, kdo by se si chtěli zahrát dneska srdcovku na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Napište mi, co byste chtěli slyšet, nebo klidně pošlete hlasovku, to nechám na vás. Za chviličku si dáme srdcovku na přání.
1: trenirkarla.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
3: No to není možný.
1: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarla.cz
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Už ve středu 16. září hraje Dynamo. V prvním kole nového extraligového ročníku bude pardubická Enteria Arena hostit východočeské derby. Zápasu s Mountfieldem HK bude předcházet speciální program, který začíná už v 17.45 na viděnou v Hakitaunu.
11: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
12: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
11: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
13: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
17: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
16: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
17: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
16: A dětem přidáme helmu zdarma.
17: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
16: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
18: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
19: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
20: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
20: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
21: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
22: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
23: Už žádný, mami, restartuj to.
24: Už se mi nesekne při penalti.
25: Už nespane, když páříme s klukama.
22: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
26: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
27: Jasně.
26: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
28: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
29: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
30: Pro doma.
31: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
32: Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: Jason. Co tě nezabije, to tě posílí. What doesn't kill you, make you stronger na Hit Radio. No a my jdeme na srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: S váma Jirka Pelnář, jsem rád, že mi posíláte na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 vaše tajná přání, co byste chtěli slyšet. No a dneska vybírám Lucku. Lucka napsala, ahoj Jiříku, ten podzim venku je unavující a pondělí je dnes v práci šílené. Ideálně bych snědla alespoň 3 tabulky čokolády na energii, ale nemohu si to se svými kily dovolit. Nemáš nějakou srdcovku, kde by čokoláda hrála hlavní roli? Děkuju, zdravím. Díky. Jestli jako něco, co jsem v pondělí potřeboval, tak je přesně jako tohle úkol, takhle náročnej. Taky to mám těžký v pondělí, taky potřebuji nějaký rozjezd. Ale jo, samozřejmě, od toho jsem tady. Tak když čokoláda, tak si dáme čokoládu. Mám teda tady hodně jako archivní čokoládu. Už z roku 1975. Britská soulová skupina Hot Chocolate. Horká čokoláda, to se hodí i do toho počasí. Takže je to spousta energie a taky něco na zahřátí, když už venku ten podzim trošku je. No a holky, dneska vám to hrozně sluší.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte i rádio. Teď akorát tady koukám na Instagram Poetiky a mají tam nějaký jako záznam z koncertu, který jsem fakt vydařil, a píšu tady jako, že tohle pro ně bylo naprosto strhující. A říkám si, já jsem ještě asi nikdy nebyl na koncertě skupiny Poetika. Tak pokud to máte úplně stejně, možná bychom si mohli dát nějaký předsevzetí a třeba to příští rok změnit. Ať podpoříme taky ty český umělce, nejenom ty úplně ty největší český umělce, ale i tady ty kluky, který tu hudbu taky dělají, protože je to baví. Poetika a blízko, další tady hit tady u nás na Hit Rádiu. Do 13. hodiny stihneme ještě například Lady Gaga, nebude chybit ani Kamera. Ve 14 hodin nejnovější zprávy, tedy ve 13. Ale bylo by to dobrý, ne, kdyby už byly dvě, kdyby to pondělí.

0: vyškrtli a který z politiků se bude veřejně omlouvat na sociálních sítích. Počkejte se na to.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.

0: zbytek platí do 18. září. Tak si přijďte pro Karisíč za super cenu. Více na dek.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
10: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
11: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Byšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
12: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
11: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
15: Plus krkonošská příroda.
14: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
15: A volný vstup do lázeňského wellness.
14: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
15: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
14: CZ.
19: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
20: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
21: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
20: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
19: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz

0: prvního září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.

0: Selaví, tak to je poslední hit mezi 12. a 13. a my říkáme Selaví dnešnímu poledni, jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech za výjezdem ze Slatiněn u odbočky na Pardubice. Jedete kyvadlově, zdrží vás tam semafory, pokud teda zrovna nechytnete zelenou. Nehodu objíždíte mezi Střezeticemi a Dolním Přímem na Hradecku. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku.

0: Vítku v Lexus Hradec Králové.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
2: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha. Nepravomocně mu to nařídil Pražský městský soud kvůli výroku, kterým ekologickou organizaci spojil ze smrtí lidí při povodních. Reakce poslance zatím známá není. Podnikatelé by si měli dát pozor na změny spojené s návratem EET. Nová pravidla se totiž budou týkat i některých plateb, které se dříve evidovat nemuseli. O co jde, popíše mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
10: Evidovat se budou platby uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem, ať už půjde o hotovost, kartu, mobilní telefon, chytré hodinky, prsten nebo QR kód. Nově se tak evidence vztáhne i na moderní způsoby plateb, které dnes podnikatelé běžně používají.
9: Naopak běžné bankovní převody, úhrady faktur ani další platby na dálku evidenci podléhat nebudou. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Na sociálních sítích o tom informoval Baník Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku. Zemřel po těžké nemoci. Teď se ještě podíváme k nám.
11: Co nezvládne špičkový horolezec, tak snad ani šimpanz. Přesně to si otestovali ve Dvorské zoo. Mistr České republiky Martin Stráník zkusil uniknout z nově zabezpečeného výběhu stejnou cestou jako zvíře. Ani s lezeckými zkušenostmi se ven nedostal. Šimpanzi tak dostanou nový prostor k dispozici už v příštích dnech.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Oblačno, zataženo na východě Čech zůstane, ještě během odpoledne spadne pár přeháněk a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, zítra až 25.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
14: A my pokračujeme dál. Pondělní odpoledne se ponese v duchu také předpovědi počasí, protože to všichni sledujeme. Na jednu stranu se na nás řídí informace o tom, že bude až 27 stupňů a že tady bude zase horko. Hned na to přijde nějaká šílená zase jako změna a budeme skoro mrznout. Tak co si člověk má vzít tento týden na sebe? I to budeme řešit dneska mezi 13. a 14. hodinou. Teď Dua Lipa.

Cool, Back in Time na Hit Radio, 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Máte doma gumovky? Jestli ano, tak super, protože ty se vám letos na podzim hodí. Asi to bude opravdu hit podzimu, protože to vypadá podle předpovědi, že místo procházek v křupavém, popadaném barevném listí, tak se budeme listopadu brodit bahínkem, protože má opravdu listopad celý propršet. Takže pokud jste přemýšleli nad novým kouskem do šatníku letos na podzim, asi bych začal u botníku, tady konkrétně u bot. A pokud na gumáky úplně nemáte odvahu to takhle nosit do práce nebo kamkoliv do města, chce to nějaký funkční boty. O tom žádná, s membránou a ideálně protiskluzovou podrážkou. No a i když se už možná dámy těšíte na svůj oblíbený svetr, že na čase ho konečně vytáhnout, tak nespěchejte, v říjnu ho asi tak moc potřebovat nebudete, protože podle předpovědi má být říjen doslova sluníčkový. Je to zvláštní, no, prostě každý z nás si pamatujeme doby, kdy normálně bylo jaro, léto, podzim, zima, a teď už koukáme, že asi časem tu zimu úplně vyškrtneme a možná, že se ještě dožijeme i doby, kdy budeme střídat pouze dvě roční období, a to léto a podzim. No, my si s tím nějak poradíme, ale jako co dám dětem do školky a do školy za sebe, tak to teda fakt netuším. A ještě navíc, kdo to bude platit. No, tak s tím vám můžeme pomoct. V naší hře Kdo pak to zvoní, jsou tam nějaké tisícovky, čekají na vás. Kolik přesně, to vám řeknu za chvíli. Teď Leony.

0: Alvaro Soler na Hit Radio, 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku George Ezra, taky Disturbed. No a já se ptám, chcete 7000? Takhle jenom tak jako na ruku? Není problém, ale musíte být zítra ráno v 7.10 doma. Jo, život není jednoduchý, takže buď budete muset vstávat dřív, a nebo přijdete pozdě do práce. Jedno z toho, ale 7000 na ruku, to vám prostě nikdo jiný jen tak nedá, takže proto něco musíte obětovat. Přihlašte se do hry na našem webu, poslouchejte Snídaní šampionů a jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, utíkejte ke dveřím. Když otevřete v časovém limitu a my tam budeme stát, peníze jsou vaše. Takhle jednoduchý to je. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
5: Butik salon Professional Treatment.
4: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
5: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
4: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
5: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
9: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
12: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
13: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
15: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz.
16: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
17: Už ve středu 16. září hraje Dynamo. V prvním kole nového extraligového ročníku bude pardubická Enteria Arena hostit východočeské derby. Zápasu s Mountfieldem HK bude předcházet speciální program, který začíná už v 17.45 na viděnou v Hakitaunu.
18: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
19: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
20: Rekutech. Peníze včas,
21: když se tam rád vracíš.
18: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ. V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
22: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
23: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

Coach Ezra na Hit Radio Dance All Over Me. S váma Jirka Telnář, pročítám si tady zprávy, které píšete v průběhu odpoledne. Terka mi napsala před chviličkou, Jiříku, to mi ani neříkej, že bude celý říjen teplo. Já se těším celý rok, až vytáhnu svůj kardigen. Miluju podzim, knížky a dýňové laté. Terka. Tyjo, Terka, kardigen. To jsem neslyšel, ani nepamatuju, natož abych to takhle viděl napsaný. Samozřejmě vím, že teda kardigen je svetr, pochopil jsem. A taky jsem pochopil, že Terka evidentně patří mezi podzimní lidi.

Já jim říkám slunečníky a deštníky. Do jaké skupiny patříte vy? Pošlete mi také SMS-ku na WhatsApp Vitrádia 777-937-777. Napište mi jenom slunečník nebo deštník. Já jsem zvědavý, která skupina dneska tráví pondělní odpoledne u rádia, jestli to bude víc slunečníků anebo deštníků. A klidně se poptejte i kolegu v práci, možná, že vám to dá nové téma k řešení v kuchyňce, na dílně, v kuřárně nebo v kanceláři. A upřímně, je měsíc do voleb a cokoliv je lepší řešit s kolegama

No tak víte co? Jestli máte opravdu jako rádi podzim, tak já vám teď navodím ten krásný podzim. Ne to, co teďko venku, jo? Představte si, že máte to dýňové latte, jo? No, cappuccino prostě. Cokoliv, co takhle rádi jako pijete. Máte na sobě ten svůj oblíbený svetr, jdete uličkou v parku, na zemi popadané listí, na stromech, ještě ale většina zůstala, vy máte sluneční brýle a do tváře vás hřeje to podzimní sluníčko, i když trošku fouká ten studený vítr. A neměl jsem to v plánu, ale když teda oblíbený svetr, cardigan, tak si dáme švédskou skupinu Cardigans, tedy svetry, která vydala nádherný hit, jmenuje se Love Fool a ten opravdu podle mě zní jako definice toho krásného podzimu. Takže tady pro vás, pro deštníky, hezký slunečný podzim.

0: Cardigans, Love Fool, trochu podzimní hit pro všechny deštníky. A že vás je, teda, že vás je, ale není vás tolik jako slunečníků. Takže vítám tedy u nás v našem vysílání vás všechny, kdo máte rádi sluníčko a teplo. Jedna moc hezká zpráva. Jedině slunečník, deštníky si stržte zpátky do stojanu. Luky, nádherná zpráva, nádherná. Ale nebudeme se hádat o počasí, ne? Na druhou stranu, i my si, co máme rádi to sluníčko, tak si ještě užijeme, protože opravdu babí léto se má v říjnu vrátit. Tak, dost počasí, dáme si i další hity, za chviličku ještě David Guetta, taky Christina Perry s hitem Thousand Years, což je taky krásná balada. A ve 14 hodin nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: A za nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Jinčicích nebo na azanábytek.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Zemědělská usedlost v Chocenicích na Plzeňsku za 8 milionů 490 tisíc. Byt 2 plus 1 v Ostravě Porubě za 3 miliony 990 tisíc. Rodinný dům Praha Strašnice za 14 milionů 990 tisíc. Nájemní dům v Karlových Varech za 12 milionů 750 tisíc. A rodinný dům v Koutu na Šumavě na Domažlicku za 5 milionů 890 tisíc korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
12: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
13: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Op, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
17: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
18: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
19: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
20: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
21: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Gone, gone, gone, tedy pryč, pryč, pryč. No pryč je i druhá odpolední hodina, tak jdeme do té třetí. Začínáme nejnovějšími zprávami, podíváme se na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, kde se teďka zdržíte takto v Náchodě na průtahu. Volal nám Petr, že je tam kolona směrem od Polska a má přes 2 kilometry. Tak pevné nervy nejen tam a díky. A další vaše dopravní info nám můžete volat na 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
11: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
12: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
13: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
12: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
11: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
14: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
15: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
16: Svianek pohodovým chvílím

prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.

0: Čechách přel Cirenková. Hypotéky v Česku jsou nejdražší za více než 2 roky. Jejich průměrná sazba dál roste a bydlení ve vlastním se tak Čechům vzdaluje. Ceny v příštích měsících pravděpodobně ještě porostou. Jakou fixaci teď zvolit, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
1: V tuhle chvíli se vyplatí hlavně fixace 3letá, protože 1letá je přílišným rizikem tváří v tvář právě válce v Perském zálivu, která je tím klíčovým hnacím motorem růstu cen hypoték.
0: Dále je možná i 5letá fixace, ta nabízí většinou větší jistotu, podle Kovandy za ní ale můžeme zaplatit zbytečně vysokou cenu. Návrh státního rozpočtu počítá s tím, že slevy na jízdném ve veřejné dopravě pro seniory a studenty zůstanou ve výši 50%. Na jejich navýšení na 75%, se kterým počítá programové prohlášení vlády, nebylo dostatek zdrojů, řekl to dnes před jednáním kabinetu ministr dopravy Ivan Bednárik. Marek Eben a Tereza Kostková budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se Česká televize také představila aktuální znělku soutěže. Jejíž 14. řada začne 10. října. Slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince. Teď ještě pohled k nám.
2: V Krkonoších vyrostou další apartmány. Velkou úpu čeká velká proměna. Pod portážkami začalo bourání, které uvolní místo novému apartmánovému komplexu. 6 budov nabídne celkem 159 apartmánů a ceny začínají asi na 10 milionech korun. Projekt za 800 milionů má být hotový do konce roku.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Litomyšle a poličky prší, na Hradecku zase sluníčko, takový mix počasí na východě Čech. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia.
4: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Pondělí odpoledne pokračuje dál, přeju pohodový den, doufám, že už toho nemáte v práci na sobě tolik naloženo. Tím, že jsou 2 hodiny, tak si opět budeme povídat, jak je naším dobrým zvykem, tady naprosto bez obalu. Na Hit Rádiu čeká nás pořad Pravda nebo Bullshit, dáme jeden hit a pak se vrhneme na dnešní téma. Bude se týkat opět rodinných vztahů, takže velmi tenký let. Teď David Stypka a Eva Farna.
6: Ještě se

0: Tak trochu žádlivý David Stypka a Eva Farna na Hit Radio. Dobré ráno, milá.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady téma pro dnešní den, takže pojďme rovnou na to.
1: Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku, velké číslo, 78% chlapů v Česku, sami nenakoupí v potravinách, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se své polovičky na radu. Tak co? Je to taky u vás doma? Předpokládám, že asi na WhatsApp Rádia 777-937-777, teď dámy budete psát především vy. Je to jako naprosto normální? Já si teda trošku myslím, že těch 78% je ještě malý číslo. Sám nad tím přemýšlím a říkám si, jasně, tak když mám ten seznam, co mám všechno koupit, a vidím tam, že tam je napsáno smetana na vaření. A teď já přijdu a teď za prvý teda nevím, kde to je. Za druhý, když už to najdu, tak tam není smetana na vaření. Jedna. Ale tam jich je několik. A jedna má tolik procentuku, tady ta má zase jiný procentuku, tady ta je bezlaktozová, tady ta je maková, taková, modrá, červená, žlutá. Já vlastně vůbec netuším. Ale mám napsáno smetana na vaření. Tak co udělám? Buď to koupím a trefím se, což se většinou nestane, a nebo prostě zavolám domů, no. A pak je to samý s moukou, že jo, a s další a dalšíma věcma. Tak je to takhle naprosto normální i u vás doma. Mají v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? Dejte vědět a chlapi, klidně napište i vy, jak je to ve vašem případě. Jestli jdete nakoupit a jste si 100% jistí, nebo se radši zeptáte někoho jinou, anebo prostě voláte domů.

0: Alex Warren nám udával rytmus dnešního pondělního odpoledne na Hit Radio. Bude 14:15.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku sami nenakoupí, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se svojí polovičky na radu. Je to tak, anebo ne? Jaké jsou vaše zkušenosti? Posíláte zprávy na WhatsApp 777-937-777. Lucka píše, tak můj muž vaří, tak nemusí volat, takže nezapadá do statistiky. Lenka, přesně, pokaždé, když jde můj manžel nakupovat, rovnou si zapínám vyzvánění, protože pravidelně volá. A ne jednou, když nezavolá, tak většinou něco zapomene koupit. Dobrý. Michal píše, že to je super téma a píše, jako takové základní věci jako smetana, to vím. Jediný, na co se ptám, je když mám koupit nějaké dámské potřeby, kterým rozumím asi tak jako ženám samotným. Ale je pravda, že voláme většinou domů, ale to spíš z důvodu, že objevím něco, co nebylo na seznamu a chci se zeptat, jestli to můžu koupit, jestli je o to doma zájem a využití. To je taky dobrý. Ne, jsme takhle mé dospělí lidi a stejně voláme domů a zeptáme se, jestli to můžeme koupit nebo ne. To je vtipný. Terka, ahoj, u nás to vůbec pravda není. U nás nakupuje manžel cestou z práce. Maximálně se zeptá, jestli nám doma něco náhodou nechybí, co bychom potřebovali s dětmi přes den. Jsem na rodičovské dovolené. Nákupy jsou v jeho režii a já jsem za to vděčná. Já vařím převážně v týdnu a on většinou o víkendech. Přehled má tedy i on, neměnila bych. Další zpráva, ahoj, můj manžel taky volá, vždycky se tomu směju, on je naštvaný, že musí volat, už mu většinou posílám do telefonu i fotku, jak to vypadá. Naposledy volal kvůli olivám teď o víkendu, napsala jsem kup olivy a on mi volá jaké, jestli s peckou, s mandlí nebo papričkou. A tohle chápu. Tohle na rovinu chápu, protože tohle je špatně zadaná informace. Kup olivy. To je přesně ono, ale jaký? Zelený? Černý? V plechu? Nebo ve sklenici? Velký? Malý? To je přesně ono. Ale pořád je to jeho chyba. To je jako o tom žádná, jo? Pořád je to jeho chyba. Jak to teda je u vás doma? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? 78%. Je to trefný číslo. Uvidíme za chvilku.

0: Chipletem Fight Song na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Musíme teď rozhodnout, jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 78% chlapů v Česku tak neumí nakupovat samo, stále si volají domů o rady. Tak ještě tady mám vašich pár zpráv, stihneme jednu hlasovku. Tady je od Ivči zpráva. Ahoj, nakupuju radši sama, neb když pošlu manžela, přinese tak polovinu toho, co jsem chtěla, a tomu už dávám i zakroužkovaný leták a nákupní seznam řadím podle uliček v obchodě ve směru nákupu. Wow, ale tohle teda musím ocenit, to je fantastický manuál. Velmi dobrá inspirace pro vás, pro ostatní dámy. Co hlasovka?
2: No ahoj, ahoj, ahoj. Hele, prosím tě, tak ten nechodí nakupovat, takže nakupuju já. A když jde on, no tak to je katastrofa. Hele, to mi volá každou minutu, snad co je v krámu, kde je tohle, co potřebuješ a kde je tamto. A pak ke konci, když už jde k autu s nákupem, to si děláš srandu, že je to tak drahý. No, takže takhle, no. Čau, hele, Zdenka.
0: Výborně. A Petra ještě tady posílá, můj manžel chodí nakupovat tak jednou týdně a to už opravdu musí být, aby mi zavolal. Je pravda, že doplňuje obvykle zásoby, které se nemění, pečivo, ovoce, zelenina, jogurty, a zná preference dětí i moje. Pro nákup na víkendové vaření ale chodím většinou já sama, abych ho od toho nakupování neodradila právě tou bezradností mezi regály. No tak pojďme to teda rozseknout. 78% tvrdí
1: vědci.
0: A já po sečtení tady všech vašich zpráv musím říct, že asi v tomto případě mají
1: vědci
0: pravdu. Myslel jsem si, že to bude víc, že to bude tak 90%, ale vypadá to opravdu na těch 75%. Tak není to vlastně jako tak špatný. Jo? 25% chlapů nezavolá. Jsou si 100% jistý. To je dobrý číslo.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
8: Vidra chytil zlatou rybku.
9: Pusť mě, splním ti tři přání.
8: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
9: Hapex.
8: Pergolu s konstrukční hranou.
9: Hapex.
8: Střechu.
9: Hapex.
8: A co kvalitní palubky?
9: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
8: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
9: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
8: www.hapex.cz.
10: Boty koupíš online, telku koupíš online, chlebíčky koupíš online. No tak moment, chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš na rozky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
11: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion.
12: Fotbalové srdce máš.
11: Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční gulášobraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulos.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Trenirkarna.cz.
19: Hlášení pro lovce slev.
18: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
20: No to není možný.
18: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
21: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
22: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
23: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo!
24: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
25: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
26: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
27: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
28: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
27: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
28: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
29: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
30: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
31: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď. To vypadá všechno stejně.
32: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
31: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Ta první padla na 15 tehda.
30: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rihanna na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Jako další hit takhle na pondělní odpoledne si dáme něco na probuzení. Avicii, Hey Brother. Avicii je DJ, který dokázal neuvěřitelnou věc a to spojil vlastně techno a country. Hey Brother je nádherná píseň, kde ten hlas patří muzikantovi, který je skutečnou americkou bluegrassovou a country legendou. Dokonce dohromady vyhrál nějakých asi 14 Grammy, což je jako mazec. Jmenuje se Dan Timinsky a já mám tady pro vás ukázku, jak vlastně v originále ta jeho píseň Hey Brother zní. Tohle je totiž jako skutečné country. Tady je originál, dobře poslouchejte.
1: Hey Brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker.
0: A pak přišel Avicii a řekl, že by chtěl spolupráci. On to odmítl, ale buď to byla jeho dcera nebo vnučka, kdo řekl, ty jsi se zbláznil, to je Avicii, to musíte dát spolu dohromady. Takže nakonec řekl, že ano a vzniklo z toho tohle.

0: hodiny a jsou hvězdí na Hitrádiu přesně ve 14:45. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního pondělního odpoledne a naše rádiové souhvězdí se na vás zase těší od 15 hodin. Odpolední show Hitrádia 15 až 18, nenechte si to ujít. Do té doby One Direction, taky Coldplay.
1: Show Tomáše Magnuska už 16. září v Náchodě. Během jediného dne vznikne rovnou 5 dílů plných známých hostů. Chcete být u toho? Tak je to jednoduchý. Natáčí se živě v Beránku a lístek na jeden díl vás vyjde na 200.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
4: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
3: www.napos.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
13: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
14: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
15: Pro doma.
16: Usnula?
17: Asi jo.
16: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
17: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
16: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
18: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto od ESA.
19: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
20: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
21: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
20: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
21: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
15: www.topcentrum.cz.
22: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
23: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
24: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
25: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
26: Hašpl.cz.
27: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora, 2 minutky před 15. hodinou. Pozor, Svitavsko, v Březině na místní silnici došlo k nehodě 2 osobáků, průjezd s opatrností. Chrudimsko hlásí nehodu mezi Hrobkovem a Petříkovicemi u odbočky na Rtetín, bouračka 2 osobáků, průjezd 1 pruhem. Na Seči, tedy respektive mezi Sečí a Kovářovem, bourala osobní auto do stromu. Vozovka průjezdná pouze Kyvadlově a bohužel není to všechno. Další komplikace jsou třeba i na trase z Pardubic do Přelouče. U Valů jsou záchranáři u nehody, počítejte tady pochopitelně s omezením. A na trase třeba z Chocně do Ústí nad Orlicí u Kerhartic taky bouračka 2 osobáků a i tady průjezd 1 jízdním pruhem. Je toho teda víc než dost a to pozor, není všechno, tak buďte opatrní při pondělním odpoledni a případně vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
5: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej?

0: značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: 15 hodin krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Léto ještě vytáhne jeden bonus. Ve středu můžou teploty vyskočit až na 27 stupňů. Potom ale přijde rychlý zlom. Studená fronta přinese přehánky, místy bouřky a ve čtvrtek srazí maxima k 16 až 20 stupňům Celsia. Dobrá zpráva na závěr týdne. Víkend by měl být převážně bez srážek, polujasný a s teplotami kolem 20. Levná nádrž za hranicemi. V Kudově už to neplatí. Benzín vyjde zhruba na 45 korun a 50 haléřů a nafta dokonce přeskočila 50 korunovou hranici. Ještě v dubnu přitom stál litr benzínu kolem 35 korun. Za necelých 5 měsíců tak zdražil přibližně o 10 korunu. Na české straně se dá teď natankovat levněji. Třeba na Náchodsku stojí benzín v průměru 42,50 a nafta 46 korun a 50 haléřů. V okolí Náchoda pokračuje stavba silničního obchvatu, stavba za víc než 3 miliardy korun má vyvést z města tranzitní dopravu a práce by měly skončit za necelé 2 roky.
5: Je to nejdražší stavba v historii ředitelství silnice dálnic na metr čtvereční první třídě. Je neuvěřitelná členitost, tvrdá geologie, projektanti určili dvojku, dneska to je trojka, to je tvrdost té skály. Je tam samozřejmě nesmírná složitost té zástavby, jede se v podstatě ve velmi složitém terénu a to je ten důvod, kdy vlastně ta cena toho díla se tím samozřejmě nesmírně prodražuje.
4: Řekl tady na Černé hoře starosta Náchoda Jan Birke. Byl to jiný zápas než proti Spartě a Plzni. Chtěli jsme si dokázat, že jsme se herně někam posunuli, řekl po vyhraném zápase ve Zlíně trenér Hradce Králové David Horejš. Votroci porazili Ševce 2-1.
6: Myslím si, že zlomový moment toho zápasu byl ten vyrovnávací gol, který se nám povedl dát do šatny Tomášem Čvančarou a po poločase jsme si řekli, co chceme zlepšit, ukázali jsme tam klukům na videu, jak se chovat prostě na těch 30 metrech, kde jsme věděli, že ten tlak budeme mít, ale vyšel nám prostě skvěle ten stůl, dali jsme tam branku, která to utkání nakonec rozhodla.
4: Fotbalisté Plzně překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2-3 a už po 6. v sezóně nejvyšší soutěže ztratili body. Naplno bodovali Pardubice, které porazily Ostravu 2-1.
7: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
4: Dneska už to doklepeme s tou oblačnou až zataženou oblohou a zítra návrat sluníčka. Čekáme zpočátku oblačno, ale postupně polojasno a k tomu parádní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, ve středu dokonce 27.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Takhle, kdybychom vás chtěli mystifikovat, dneska jsme tady 3, to znamená je středa, ale ne, je pondělní odpoledne. Ondra, Petr, Martina, dobrý den.
10: Ahoj.
11: Dobrý den, no a za malý okamžik uděláme si takovou quick report z Kuksu, poněvadž tam o víkendu teklo víno proudem. Viděli jste to video?
9: Já jsem něco viděl.
10: Já jsem to taky viděla. Nepila jsem to teda.
9: Martina tam byla.
11: Je to malinko vidět, že se furt motá.
10: No

0: Posloucháte pondělní odpolední show Ondra Petr a také naše milá dámská posila Martina Adamu.
1: Dobré pondělí, krásné pondělí.
0: Tak pokud jste byli o víkendu na Kuksu, na tradičním vinobraní, tak se ještě možná teď motáte, protože tam se vlastně splnil sen nás, nejenom všech Čechů, bezedný kelímek, že jo, máme to všichni rádi a tam tradičně proběhlo proudění vína po těch klasických barokních schodech. Představte si to, tam přijdete prostě stovky, tisíce lidí a vy máte možnost prostě se spít. Já jsem viděl teda video, překvapilo mě to, protože jsem tady tu akci vlastně neznal. A mně se líbilo, jak to nabírali různýma nádobama, jo, tak skleničky kelímky a tam byl pán, co to chytal do klobouku.
2: On to cedil to totiž.
0: To je taky pravda. Takže zajímavý, nebyla si Marťo náhodou o víkendu se podívat, popít si trošku, načepovat barely?
1: Nebyla, ale taky jsem viděla video a já třeba, mě docela zaujalo, že ty lidi tam se vlastně v té první řadě jenom opili možná, ne? Že tam byl fakt jako nával, fakt jako velký zájem o takovou akci.
2: Extrémně lidí.
1: No.
0: To celý proces je jako
1: 300 litrů vína teklo po těch schodech.
0: No.
1: Pustili.
0: Já jsem koukal, že vlastně je to velká tradice, vy to asi víte, 18. století, že jo, zakladatel Kuksu, František Antonín Špork, při svých vyhlášených barokních slavnostech plnil zdejší kašny a studny vínem místo vody. Teď si představ, že přijdeš na nějaký narozeniny 50. a bodec ti řekne, jdi do sklepa, tam teče pivo po schodech a nachytej si.
2: Ty ses nějak s Tondou znal?
0: Samozřejmě, já jsem to zakládal s ním, takže

0: Na Hit Rádiu Černá Hora. Vážení a milí posluchači, pěkné odpoledne. Tak pojď.
1: Teďka jdeme trošičku do politiky, ale jenom okrajově, protože je tady dneska nová informace, že bývalý pornoherec Robert Rosenberg kandiduje do pražského zastupitelstva.
2: Hezky.
0: Konečně někdo, kdo tam nejde jenom kvůli prachům. Ale čistě z lásky.
2: Na kandidátce prej bude mít 69.

0: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
1: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
2: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
1: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
2: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
2: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
2: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
6: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
7: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefa ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ott, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest, pevnost plná hudby.
11: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Půjčte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
14: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
16: platí.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
18: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
19: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
20: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
19: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
18: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz

0: things that I've got.
1: Tak jako taková hezká věc se stala, že?
2: BB King, Benson Boone, Beautiful Things na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Postřehli jste to, Lady Gaga, ono to zní divně, jo, ale se z ničeho nic vlastně stala maminkou.
2: Takhle a bylo to. Jak to ta holka dělá?
1: Nevíme, jak to bylo, teda asi tušíme, jak to bylo, ale je to krásná zpráva, protože tak jak já Lady Gagu vnímám, tak ona to chtěla hrozně dlouho a konečně se jí to povedlo.
2: Jak to víš, že to chtěla hrozně dlouho?
1: A my to sama.
3: Jak jsi podpořil, prosím tě.
2: Gratuluju, Ondřej.
3: Dobrý to bylo, fajn.
0: Díky.
2: Tak to je krása, to bude Lady Gagátko.
3: Gagátko.
2: Novotňátko.
1: Tak děkuju, no teda, kolegové.

0: tohle to byla Pink, vlastně taková krásná kolegyně od zpěvačky Lady Gaga, o které jsme před malou chvílí mluvili, že se z ničeho nic vlastně stala maminkou o víkendu.
1: No, ono je fascinující, jak to dokázala utajit, protože dobře víme, že Lady Gaga byla ze začátku kontroverzní své kariéry. Všichni jsme si mysleli, nebo víceméně se prezentovala hodně zvláštně. A ženská, která nosila hovězí maso na sobě, vzpomínáte na ten originální oděv, ano. Jak tenkrát byla taková opravdu bláznivá.
2: Syrový.
1: Tak teď těch 9 měsíců prostě proklouzla mezi paparazzi a nikdo si nevšiml, že má bříško. Až potom teda Ondřej, poněvadž si s ní pravidelně píše, jsou to kámoši z jednoho maturáku, tak vlastně jsme zjistili, že teda je maminkou. Já vzpomínám na Eda Sheerana, který dokonce utajil 2 děti a tenkrát vlastně, jestli možná vzpomínáte, dával na Instač nějakou fotku s malýma ponožkama, že teda má dítě. Chápu, že on to příško neměl, ale je to zajímavé, jak to dokážou takhle pěkně utajit.
0: Ale jak to utají? Já bych potřeboval recept na to, jak utajit kila navíc. Jde to?
1: Ač já se podívám, jestli to ještě tohle vůbec bude. Musíš, já nevím, no, chodit kanálama, nebo...
2: No tak.
0: Tak po druhé díky teda.
3: No ne, tak ještě... Zlepši si náladu.

0: Tady je Hit Radio Černá Hora, bude 3:15.
1: Já mám takový nový objev, možná, že jste to už znali.
0: Vy jste jak se jmenuje?
1: Pytel do koše.
2: Oh, gratulujeme.
1: Ne, věděli jste, že prodávají vonavé pytle do koše?
0: Já jsem to věděl a zjistil jsem to přes kámoše, který, pozor, jo, on mě říká, věděl jsi to úplně stejně, věděl jsi to? Já říkám, ne, to jsem nevěděl. A on mě říká, já jsem to zjistil, protože jsem pracoval v hotelu na horách a já jsem do toho ráno naházel housky a lidi si stěžovali, že chutnají po citrónu.

0: na Hit Radio. Zlepší si náladu.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
3: Jasně.
2: Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je,
2: ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
5: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
6: Jasně.
5: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.
12: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
13: Gap. Individual style for every generation.
14: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
15: Nový ročník Tipsport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na mountfordhk.cz.
16: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
17: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
18: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
19: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
19: Stop!
7: Co?
19: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
19: Berem, díky.
0: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
8: Plus krkonošská příroda.
0: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
8: A volný vstup do lázeňského wellness.
0: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz.
20: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Top Centrum CZ v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
21: www.topcentrum.cz.
22: Hit Radio Černá Hora.

0: Ne vždycky, teď jsme si dali Féteru, Hit Rádia Černá Hora. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor, Trutnovsko, na výjezdu z Vrchlabí směrem na Harachov, bouračka dvou osobních vozidel, místo je průjezdné pouze s opatrností. Na Chrudimsku na trase z Chrasti na Skuteč v Přibylově jsou v sobě dvě osobní auta. Pozor, taky máme nehodu u Globusu v Pardubicích, v Poděbradské ulici na Kruháči je střed dvou osobáků, tady je sakra silný provoz, takže menší zdržení určitě. A ještě jednou Pardubice v Husově ulici směrem do centra, bouračka osobního auta s nákladňákem, blokace jednoho jízdního pruhu. Takhle, je to fakt dneska šílený, tak buďte na svých cestách hlavně opatrní. A vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní

0: pojišťovna Ministerstva vnitra 211.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na DEK.cz.
5: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Černá Hora.
8: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Rodiče, jak zvládáte začátek školního roku? Odborníci teď přišli s tím, že možná až moc pomáháte svým dětem. Domácí úkoly bez pomoci zvládá ani ne polovina školáků. Odborníci varují, že přehnaná asistence může brzdit jejich samostatnost, schopnost řešit problémy i zvládat stres. Chyba totiž nemusí být průšvih. Pro dítě může být naopak důležitou součástí učení. O 1000 korunový příspěvek od Hradce Králové byl obrovský zájem. Program Korenci už zaplnil všech 1800 míst. Hradečané můžou příspěvek využít u zapojených místních obchodníků. Město jim zaplatí až polovinu nákupu.
9: Podařilo se nám do té lokální ekonomiky investovat nejenom ty peníze, které dalo město, ale ten multiplikační efekt, který tam potom vzniká, když člověk přijde do toho krámku, tak tam utratí i víc peněz, než třeba původně zamýšlel, nebo než třeba ten projekt Korenci mu nabízí.
8: Řekla primátorka Pavlína Springerová. Příspěvky u obchodníků jsou vyčerpané, co ale je dál ve hře? Tak to příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Dlouhé roky se nic v Chrudimi nedělo, ale teď to vypadá, že hotel Bohemia začne psát nový příběh. Do 5 let by se měl znovu otevřít, včetně parkoviště. Potvrdil to starosta František Pilný.
10: Majitel hotelu slibuje, že do 5 let otevře hotel v tom původním rozsahu, že postaví a zprovozní do těch 5 let klauduje to podzemní parkoviště minimálně v tom původním rozsahu, protože spekuluje o tom, že by tam ještě udělal víc parkovacích míst.
8: Čekání končí, hokejová extraliga je zpátky. V úterý startuje nový ročník a Pardubice vyrážejí za něčím, co ještě nikdy nedokázali. Obhájce titulu chce poprvé v klubové historii ovládnout soutěž 2x za sebou. Konkurence ale pořádně posílila. Sparta, Třinec, Brno i Liberec mají mistrovské ambice a do Česka se vrátila řada hvězd se zkušenostmi z NHL.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: V noci zase teploty klesnou docela nízko, 7 až 11 stupňů budou maxima, ale zítra přes den 20 až 25. No, paráda na půlku září. Čekáme taky návrat sluníčka, ráno a dopoledne zítra ještě místy oblačno, ale potom už polojasná obloha.
7: Hit Radio Černá Hora.
12: Hezký den, to je odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Ondra, Petr a Martina.
13: A také kapela Miraj.
12: A dneska je den obejmy svého šéfa. Věděli jste to?
13: No tak mě pojď obejmout.
12: Ale...
13: Jestli ještě jste v kanclu nebo někde v práci, tak to udělejte.
12: Ano, udělejte to, ano. Šplhnete si.
13: Přesně tak.
12: A my si šplhneme snad tedy...

0: stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cenovka volání za minutu 20 kč. No vlastně, jo, kč.
1: Já matně vzpomínám, zdali jsem se s tímto telefonem setkal. Tyhle telefony měly jednu obrovskou výhodu. Hmm. Nikdo vám nevolal, poněvadž na to nikdo neměl.
2: Prozvánilo se.
1: No tak to bylo potom, ale.
2: To bylo díl, to je pravda.
1: Tohle byl takový ten první legendární telefon, který vážil neskutečnou. S tím si mohla místo fitka cvičit někde doma. Vy jste měla dva, dvě, přesně jako. Jo, 4 kila to tuším tenkrát.
0: Já si vlastně to nemůžu pamatovat už vůbec.
2: No ty ne, no.
1: Ty jsi ještě jako mlaďák. Hele, dneska se hroutíme, když nám vypadne 5Gčko a když nemůžeme najít ten správný filtr na Instači a tenkrát, to bylo, kamaráde.
0: Tenkrát se zhroutil, když ti to spadlo na nohu, protože to bolelo víc, než když se kopneš o postel, podle mě.
1: Ano, přesně.
0: No tak jestli máte archivní mobilní kousek, tak ho schovávejte, to bude mít velkou hodnotu jednou.
1: Ano.

0: Imagine Dragons na Hitrádiu Černá Hora. Krásné pondělí odpoledne. Je tady odpolední show, za chvilku další muzika a taky jedna, vlastně můžeme říct, festivalová novinka. Protože za chvilku tady budeme mít Evu Farnou a... Pojďme to říci.
1: No jo, je to tak. Včera to bylo oznámeno, je to hlavní headlinerka Hradeckého Majálesu 2027.
0: No, pravděpodobně headlinerka, ano, nevíme, jaký budou další headlineři.
1: Ne, je to už oznámený takhle.
0: Headlinerka.
2: Ano. No tak ano. On už není potřeba nikdo další, ne, on na Majáles.
0: Je to stačí. Vlastně pravda, on není nikdo větší, jako je.
2: Stačí.
1: Takhle, co se týče ty popovky, jo, samozřejmě tam budou zase ty repiky.
0: Těšíme
1: jak to
0: se
1: známe.
0: To. No, no.
1: Ale co se týče jako popové stage, tak Eva Farná je prý na tom jako piedestál úplně nejvýše. Tak uvidíme. Každopádně Majáles vždycky ukáže jako na začátku sezony to, o čem to léto bude. Tak se těšíme.
0: Těšíme se na to. Už se to utíká, čověče. Budou Vánoce a bude Majáles.
1: Ale.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích. Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
5: Co?
6: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
12: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
13: Rekutech. Peníze včas,
14: když se tam rád vracíš.
11: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
17: CZ.
2: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza,
18: Opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
19: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
20: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
21: Butik salon Professional Treatment.
20: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů, nejmodernější

0: Age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Clark a teď pro vás máme prachy.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No takhle, teďka ne, ale každý ráno ve snídaní šampionů 10 minut po 7 hodině se v našem éteru ozve zvonek.
2: Cink, cink.
0: No přesně, různý, jo.
3: Teď posluchači opravdu přesně vidí, jaký zvonek se ráno v éteru.
0: Sakra, kdo to zvoní, běž se podívat. No, vy to ale musíte udělat, protože reálně u vás u dveří může stát tým Hitrádia Černá Hora a nabízet prachy.
3: A dneska jsme vyjeli do ulic a jak to dopadlo?
4: Zvoníme teď. A startuje limit 30 vteřin. Tak pojďte se podívat, vy, kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6000 korunami nad hlavou.
5: A přesně máme nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje. A
4: posledních 12 vteřin.
2: Ne.
5: Projel traktor.
4: Tak ať je nevezme ty prachy, prosím tě.
5: No, chováme.
2: Pojďte ven rychle, už to
5: nikdo
2: hoří.
5: Nejde.
4: Nic, jo.
0: Pane bože, ještě mu někdo jako vrazil, to vypadalo na konci, že jo. No, nedopadlo to. To znamená 7 litránků zítra u někoho před dveřma. 10 minut po 7.
3: Možná jenom pojďme jako zdůraznit, že registrace probíhá na Hitrádio Černá Hora CZ a ještě jednou zítra v 7:10 zazvoníme a vy tam musíte vyběhnout a máte prachy.
0: Pojďme ještě jednou pro jistotu. Tudun.
3: Cink, cink.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Pum, pum, girl. Jo, 16.41. Tady je Hitrádio Černá Hora a v Trutnově parádní akce tenhle ten víkend bude.
1: A tenhle víkend, já to miluju. Den otevřených hospod. No Marťo, ty jsi z Trutnova,
2: pojď nás... Ty jsi to nazval. Otevřené hospody, ano.
1: Otevřené hospody, dobře, tak pojď nás nalákat. Teď v pondělí na víkend máme žížu.
2: Ty jo, já jako místňák, to já to teda miluju taky. Devátý ročník už to bude. A jestli jste někdo byl loni na otevřených hospodách...
1: Na to vzpomínáte do dneška.
0: Tak jste tak... se z toho možná ještě doteď nevylízali.
2: Většinou končíte až v neděli ráno, je to tak, no.
0: No o čem to je teda? Jak to ne. funguje?
2: Hele, 28 stagí, respektive velký stage jsou taky, ale k tomu prostě všechny ty hospody jsou otevřený, hrajou tam kapely, do toho se pije.
0: A zadarmo teda to, jo? Šenkuje se zadarmo.
1: To platí Vaťa.
2: No, tak já vás všechny zvu, samozřejmě. Ale ne, normálně už nám jezdí i do Trutnova jako třeba cíleně lidi z Prahy, z Brna, tak?
1: Z Indie,
2: z Austrálie.
1: Já se nedivím, protože to je velká, velká vyhlášená akce.
2: Tak těšíme, budete, se... přijedete.
1: Hele, to je nádherná, ale pozitivní zpráva při pondělku, protože za námi je víkend a říkáme si, co budeme o víkendu dělat a teď už to všichni víme.
2: No, v sobotu v Trutnově sraz, všichni, jo?
1: Si postavíme stan a v neděli vykasáme z toho spacáku. To zase byl krásný ročník, no, a příští desátý.
2: To budou mít měšťáci radost.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
8: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
7: www.napos.cz.
9: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
10: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
11: Haspel.cz.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
15: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na Topcentrum.cz.
11: www.topcentrum.cz.
17: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
18: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
19: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: prvního září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: Vidra chytil zlatou rybku.
2: Pusť mě, splním ti tři přání.
1: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
2: Hapex.
1: Pergolu s konstrukční hranou.
2: Hapex.
1: Střechu.
2: Hapex.
1: A co kvalitní palubky?
2: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
1: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
2: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
1: www.hapex.cz.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
4: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Před 17. hodinou je nehoda v Třebechovicích pod Orebem v Tyršově ulici, kde jsou v sobě dvě osobní auta. Na Chrudimsku na trase z Chrasti na Skuteč v Přibylově v sobě taky dvě osobní auta. A ještě výjezd z Vrchlabí směrem na Harachov hlásí, že se došetřuje nehoda dvou osobáků. I tady se projíždí jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Franto, co pa všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
3: A tvůj bůček?
4: Ten už nestihneš.
5: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
6: Už ve středu 16. září hraje Dynamo. V prvním kole nového extraligového ročníku bude pardubická Enteria Arena hostit východočeské derby. Zápasu s Mountfieldem HK bude předcházet speciální program, který začíná už v 17.45 na viděnou v Hakitaunu.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
9: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
10: Rekutech. Peníze včas,
11: když se tam rád vracíš.
8: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
12: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
13: On air. Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
15: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Hradec Králové se od této středy do 22. září přidá k Evropskému týdnu mobility. Letos to bude s heslem Mobilita pro každého.
16: Mobilita pro každého pro mě znamená město, ve kterém má člověk reálnou možnost zvolit si podle situace, jestli půjde pěšky, pojede na kole, MHD nebo autem. Nejde o soutěž jednotových způsobů dopravy, ani o to lidem říkat, či mají jezdit. Úkolem města je vytvářet podmínky, aby byly různé možnosti bezpečné, pohodlné a dávali smysl. Evropský týden mobility je dobrou příležitostí některé z nich prostě vyzkoušet.
15: Řekl tady na Černé hoře náměstek primátorky Lukáš Řádek a pokračuje primátorka Pavlína Špringerová.
17: Evropský týden mobility je pro nás velkou příležitostí podívat se na dopravu ve městě trochu jinak. Nejde jen o to, jak se dostaneme z jednoho místa na druhé, ale také o to, jak chceme, aby Hradec Králové vypadal a žil za několik let. Chceme proto

0: ukázat, že změna dopravních návyků nemusí znamenat žádné velké omezení. Naopak může přinést více prostoru, pohybu i příjemnějšího prostředí pro každodenní život.
1: Řekla tady na Hit Rádiu Černá Hora primátorka Pavlína Springerová. Celý týden zkrátka ukáže, že po městě to jde autem, pěšky, na kole, MHDčkem i třeba na koloběžce. No a třeba právě koloběžky se můžete celý týden v Kostce půjčit zdarma. Ve středu se vyráží na společnou kolobkojízdu a v pátek se bude v Bike Azylu řešit, jak to vlastně žije v Hradci Králové bez auta. Sobota přinese sousedskou akci Zažít město jinak. V neděli ožije Labská stezka. Na kole, elektrokole nebo koloběžce můžete vyrazit až do Žirče a cestou sbírat razítka. Pondělí bude hlavně pro děti, které si užijí program s městskou policií na dopravním hřišti v Třepši. No a v úterý přijde velké finále, a to v podobě Dne bez aut na Tylově nábřeží. Místo aut tam budou hry, kola, koloběžky, hudba, show a další program. A malý bonus nakonec, pokud máte řidičák, můžete ten den jezdit hradeckou MHD zdarma. No a to už byla poslední informace dalších královéhradeckých aktualit.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: A jak máme dnes ve východních Čechách? Aktuální teploty v nížinách se drží okolo 20, na horách okolo 12 stupňů, ale když teďka koukám z okna, normálně v nížinách vymydleno, modrá obloha. Krásný den z toho.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Teď se krásně usmál Ondřej. Doufám, že i vám je do smíchu, protože dobré počasí, odpolední show, Petr, Ondra a Marťa tady je a k tomu ta nejlepší muzika.
3: A taky nejlepší jídlo, co si můžete koupit v pekárně, co jsi říkal, že dneska je za den?
5: Dneska je den koblihy s krémem.
6: Mňau.
5: Fakt? No. Dlouho jsem neměl, čověče.
3: Pojďme
6: koblihy a nerozdávaj ještě, už se

0: Tohle byl Ray Dalton, 9 minut po 17. hodině, ladíte odpolední show na Černé hoře. No, je tady novinka, která možná jako pohne nejednou žlučí. Je tady totiž matrace, která může nějakým způsobem prozradit vaši nevěru. Jsou prostě v té matraci nějaké čidla, které máte spojené se svojí aplikací v telefonu a jakmile se hejbe něco v té matraci, když vy zrovna nejste doma, přichází notifikace a vy věštíte problém. Jsou věci, to jsou věci.
1: Pane. A v gauči to dělají taky?
0: To nevím,
2: ale
0: kde
2: pozor,
0: to dělají.
2: Máš také zkušenosti?
1: No.
2: V každém případě, podle mě tam není problém ty nevěry. Si představte, že zjistíte, že ten borec je lepší než prostě já třeba. Když tam vidíš tu aplikaci, to je kardio. 50 km za hodinu, panečku. Teda,
0: to bych chtěl vidět tu partnerku, teda 50 km za hodinu.
2: Co ti byl?
0: Co si o tom myslí Martina? Nás by zajímalo.
1: Martina, já jsem se ptala na ten gauč.
2: Co máš s tím gaučem, člověče? Uděláme nějaký nic. Upgrade? Mimochodem, to je nějaká švédská firma, nebo co, tak třeba by ti udělala nějaký čidla do gauče?
0: Tam je to pro 3, ale ne?
2: To je pro 10.
0: No pozor, vloupám se, člověče, když se ti někdo vloupe a už to začne bzučet, to má dvojí využití tohleto.
2: Běžím domů.

0: Tady je lepší muzika na východě Čech, tohle byl kamarád Be Might. 17. hodina. 17. minuta, krásný pondělek.
1: Hele, teďka jeden příklad, co dokážou ženy, jo. Opilý slepec v Anglii ujel za volantem 240 km po tom, co ho naštvala žena.
0: Jakože najednou viděl?
1: No ne, že řídil a oni se ho pak ptali, jak to dokázal, a on, vidím trošku obrysy, světel. Vy holky teda, co dokážete, Martino?
2: Normálně zdrhal prostě, jo?
1: Ale si to vezmi, jo, že nic se nestalo, 240 km, to je jak z Hradce do Plzně a ještě na svátek. Mě
0: zajímalo, čím ho naštvala, že by měla doma tu matraci.
2: Jo. S tím čidlem.
0: No,
3: to musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj Richarde, já tě opět vítám tady u nás v rubrice To musíte zažít. Co pak si nám tentokrát přines?
5: Ahoj Kubo, ahoj všem, kdo posloucháte. Dneska budu stručnej, jenom vám chci říct jednu důležitou věc. A to, že jestli se někam chystáte na podzimní prázdniny, teď je ideální čas koupit si ten pobyt.
4: Jak toho?
5: Protože teď je akce na pobyty.
4: Aha, no tak to si dneska docela dost stručnej, tak děkuju.
5: Jo, pardon, ale je to vlastně všechno, co potřebujete vědět. Tenhle týden jsou na Slevomatu prostě ty nejoblíbenější a nejlíp hodnocený pobyty ještě levnější. Tak jestli se někam chystáte, tak go for it.
4: Pravda, budou podzimní prázdniny, potom je tam ještě svátek, takže vlastně od středy do neděle se dá někam vyrazit.
5: Přesně, nebo kdykoliv jindy. Určitě každý něco plánuje, tak teď můžete ušetřit. A já jsem byl teď v Luhačovicích, ty jo, byl jsi tam?
4: Byl jsem tam kdysi dávno a to jsou lázně, že jo?
5: No a hrozně hezký městečko a kousek je velká přehrada, turistický stezky. Tak tady máte i tip, můžete vyzkoušet. Hned u té přehrady je když tak hotel, jmenuje se Adamantino. Tam jsem právě bydlel a bylo to super.
4: Tak děkujeme moc, posluchači. Využijte velkou slevovou akci na ty nejoblíbenější pobyty na Slevomatu.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
10: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
12: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pá! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: jam. Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Toucháte Hit Radio Černá Hora na vteřinu přesně 17:30. A dneska je 14. září, velký den pro Petra Ticháčka, tady kolegu. Petře, pojď.
1: Tam teda.
2: Takhle, není to konkrétně dneska, ale ne, v září. V září je to přesně 100 let, kdy byla vydaná první knížka o Medvídkovi Pů. A my jsme tady psychologicky rozebrali každého, jak to říct, každého účastníka této pohádky. Vy to dobře znáte, prasátku, je tam i Jáček, jsou tam další postavy. A tady Marťa zjistila, že to je takový psychologický rozbor, že každý má novou typologii, tak...
1: No, protože já jako, jak už mám to dítě, tak koukáte prostě na pohádky s tím dítětem a pak jako dospěláci vlastně zjišťujete, kdo má jaký povahy a že ta pohádka vždycky není tak strašně jako skvělá, ale že to je jako docela hrozný. Tak v konkrétním případě Medvídka Pů, jo, tak tam to tak hrozný není, ale když si to vezmete, tak Medvídek Pů je flegmouš. Jáček je melancholik, má deprese, prasátko, prostě chronická obava úzkosti, králík workoholik, perfekcionalista, sova věčně chytrá, všechno vím, že jo, prostě pyšná, no a tygr to je prostě hyperaktivita, impulzivnost.
2: Chtěl jsem říct, jestli bys jako mohla přiřadit jednotlivé role sem k nám k moderátorům, ale radši to nedělejme.
1: Ak vidím jednoho Jáčka.
2: Depresivní pohádka.

0: Ladíte Hit Radio Černá Hora, pondělní odpoledne už je pomaličku za námi. Pánové už utíkají, už mají normálně kabáty,
1: tak
0: boty,
1: pojď
0: si
1: to...
0: ticha snavlík.
1: Taky konečně, ano. Tak pojď to dotáhnout už teď celý ty.
0: Jo, prosím, já už že budu mluvit za vás.
1: Tak, hele, já ti řeknu, co budeme hrát.
2: Ne, ona se podívá tady, pojď se podívat normálně, já ti to otočím.
0: Počkej, já tam normálně nevidím. Tak, my tam budeme hrát... Ozzy Osbourne?
1: No po 18. hodině Hit Radio Classic, Martin,
0: tak Houston, pojď. Whitney Houston. A pak tam vidím ještě nějakou
2: krásnou
0: věc.
2: To už je stav bankovního konta, to už je zase něco jiného. Tady mám otevřený.
1: Minus 20.
2: Ale
0: to nevadí.
2: Tak jo, mějte se hezky, doufám, že...
0: Se uslyšíte zítra.
2: Jo, a takhle můžeme tak pokračovat.
1: Ondřej byl vtipnej, říkal něco o ty štangli salámu. Říkal, čověče, já chci říct štrudl. A řeknu štangle salámu, no pondělek, tak my to radši už zabalíme.
0: Jdem si dát štangli a štrudl.
1: Tak čau.
0: Ahoj.
3: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
5: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Dobrý den.
9: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
9: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
10: Od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
14: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
15: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
14: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
15: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
14: A dětem přidáme helmu zdarma.
15: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
14: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
16: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
17: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
18: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
19: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
20: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
21: Jasně.
20: Upravit čelo? Výška, šířka, design?
21: Samozřejmě.
20: Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
22: Radio.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora. Aktuálně víme o nehodě na Královéhradecku přímo v Třebechovicích pod Orebem. V Tyršově ulici se tady srazily dvě osobní auta a částečně tady blokují ještě chviličku provoz. Pro tuto chvíli vše a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
4: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
5: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
6: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Jinčicích nebo na azanábytek.cz.
2: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
3: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
4: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přelce Daňková. 7 zástupců státu, katolické církve a Prahy dnes otevřelo korunní komoru a vyzvedlo korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je prohlédnou školáci. Od soboty 19. září pak veřejnost. Vstup bude zdarma. Očkování v lékárnách je zatím odloženo. Měl ho umožnit návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
10: Pokud jde o očkování v lékárnách, to bylo dnes odloženo. Proběhla poměrně velká debata, jsou tam některé připomínky, které se budu snažit nějakým způsobem vypořádat a uvidíme, jak to bude dál.
9: Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem o očkování podpořit. Kromě proškolených lékárníků by měli mít možnost očkovat i všechny odbornosti lékařů. Letoš

0: Blek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáře počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Ztráty na tržbách budou přesahovat 1 miliardu korun. Tereza Kostková a Marek Eben budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se představila aktuální znělku soutěže. Její 14. řada začne 10. října a slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince.
1: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Jasno nebo polojasno, na východě země ještě z počátku večera zatažená obloha, během noci a rána mlhy a nízká oblačnost. Ranní teploty pak kolem 11 až 7 stupňů, v údolích chladněji kolem 5 a v průběhu úterý jasno polojasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
2: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a je to tady. Jdeme spolu cestovat časem a prostorem. Čeká nás to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvíli Whitney Houston, ale teď. Tenhle nádherný song. Ozzy Osbourne a Dreamer. Tak jdem na to.

Geniální song Whitney Houston, I Have Nothing v éteru Hit Radio. Čtvrt na sedm, krásné pondělí vám všem. Jestli to teda v pondělí jde, dobrá zpráva. Když nepočítáme to dnešní, tak do konce roku zbývá už jen 15 pondělků. A to je vlastně docela dobrá vyhlídka. Jo, když si vezmeme teda tu rovnici, že pondělky jsou těžký, tak už jenom 15 pondělků. No a už je zase leden, nový předsevzetí, jo, který nesplníme. Tak to je krásný, ne? To je super vyhlídka. Jenom 14 pondělků teda do Vánoc, jo. To je trošku děsivější, ale času dost. Ještě minimálně 13 pondělků. Do uší další hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Chris Rea a Let's Dance.

0: Ciano Fero, perdono, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že máte v rámci možností to pondělí hezký, jo. A i kdyby možná bylo trošku náročnější kor po tom víkendu, chápu. Ale hele, před námi spousta fantastických songů. Songy z 80., 90. a taky milénia. A to prostě bude skvělý. Tomuhle songu je letos 23 let. Takový mlaďoch, co? Elan a Láska moja, k tomu seš, nebo Modern Talking, už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
7: www.topcentrum.cz.
8: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
15: Vidra chytil zlatou rybku.
16: Pusť mě, splním ti tři přání.
15: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
16: Hapex.
15: Pergolu s konstrukční hranou.
16: Hapex.
15: Střechu.
16: Hapex.
15: A co kvalitní palubky?
16: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
15: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
16: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
15: www.hapex.cz.
17: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
18: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Op, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
19: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
20: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
21: Plus krkonošská příroda.
20: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
21: A volný vstup do lázeňského wellness.
20: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
22: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
23: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Jinčicích nebo na azanábytek.cz.
24: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Geronimo's Cadillac a Modern Talking. Posloucháte Hit Radio. A před námi teď už slíbení Eláni a song Láska moja. Song, který slaví 23 let. A mimochodem, tehdy, když vyšel, tak ho novináři označovali jako jasný a dojemný slaďák. To taky to okamžitě ovládlo rozhlasový éter a srdce posluchačů. A co víc, tak za 6 dní to bude přesně 23 let od toho, co odehrál Elán svůj historicky největší koncert na Pražské Letné, kam dorazilo přes 85 tisíc diváků. Si to jenom představte. 85 tisíc lidí a zní tohle. Tak jdem na to.

0: Head Over Heels. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, čeká nás za chvilku song, který málem vůbec nevznikl. Song, kterýmu celá kapela, kromě autora, nevěřila. Neskutečný. Song kapely Mr. Big, To Be With You, jo. Oni tomu fakt nevěřili a nechtěli ji vůbec vydávat, nechtěli ji nahrávat a naštěstí se stala taková malá revolta a jedna rozhlasová stanice v Nebrasce ji začala pouštět, jo. Prostě ji začali pouštět a posluchači začali hromadně telefonovat a vyžadovat ji, což spustilo lavinou po celé Americe. Takže ano, někdy se na to prostě musí takhle. A reálně je to jeden z jejich nejúspěšnějších singlů. Takže ano, To Be With You už za chvilku douší a k tomu Vanessa Amorosi.
1: trenirkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
3: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
4: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
3: www.napos.cz
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
6: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz turbíny.cz
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
15: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
14: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
15: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
14: A dětem přidáme helmu zdarma.
15: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
14: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
16: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na mountrodhk.cz.
17: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
18: Tak točíme.
19: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
18: Stop!
19: Co?
18: Showroom na kuchyně.
19: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
18: Berem, díky.
20: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
21: Luka
0: od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma. První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
21: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
22: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
23: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
24: Rekutech. Peníze včas,
25: když se tam rád vracíš.
22: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
26: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
27: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
28: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
27: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
26: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
29: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
30: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
31: Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
8: Krásný večer, 7 hodina je tu a čeká nás to nejlepší z 80. 90. a milénia. Teď je tu Moby.

Tak doufám, že jste se zavrtěli Sex Bomb a Tom Jones v éteru Hitradia. Krásný večer, pár minut po 7. hodině a prosím vás, Emil je zpátky na scéně. Jo, jo, los Emil samozřejmě. O víkendu překvapil tenhle cestovatel, cestující na varšavském nádraží hlavním a zastavil provoz na nástupištích 3 a 4. Tak pokud jste se o víkendu divili těm spožděním vlaků, tak už se divit nemusíte. Klasicky za to mohl náš Emil. Mně se hrozně líbí, když si vezmete za těch pár měsíců, co tenhle ten los se natropil jako legrace a jak vlastně je slavný už po celý Evropě, teď to je neskutečný. No, je to takovej typický teenager, jo, prostě samý trable, ale vlastně je to docela zábavný. Tak uvidíme, s čím přijde Emil příště. S čím přicházím právě teď já. To jsou YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Tak si to užijte.

0: dohrává v éteru Hit Rádia a přeju hezký večer. Doufám, že se máte krásně, máme chvilku po 7. hodině, tak možná už jste i po večeři, tak teď se jenom uvelepte, jo, žádný prudký pohyby, hlavně žádný šílenství. Já k tomu mám samozřejmě další fantastický hity, jo, za chvilku Bobby Brown, taky Dire Straits a jejich Walk of Life, no a k tomu třeba tohle. Jelibo, jedný černý brejle. Ano, Reddy Kirken už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
11: CZ. Náplně hned.
12: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
15: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
16: Plus krkonošská příroda.
15: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
16: A volný vstup do lázeňského wellness.
15: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
16: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
17: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
18: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
19: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
14: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
20: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
2: Jasně.
20: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
21: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
22: www.topcentrum.cz.
23: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu. Hit Radio. Travel.

Taylor, to jsou Ready Kirken, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, dneska není jen tak ledas jaké obyčejné pondělí. Vůbec ne. Doufám, že už jste z práce doma. Jo, dobrý. Dneska je totiž, prosím vás, den obejmy svého šéfa. O, to je hezký. Ačkoliv, jak se to vezme, jo. Možná je dobře, že už jste z práce doma, protože taky by to mohlo přenést spoustu potíží, jo. No jen tak obejmout svého šéfa může být trošičku divný. Případně, pokud máte takový vztah, tak zítra přijďte a ještě to udělejte dramatický, jako, ale ne, já jsem na to včera zapomněla, víš, ale musím tě obejmout. No, udělejte to aspoň trošku divný, ať ho trošku vyhodíte z konceptu, páč, on vám to bez tak taky dělá furt, že jo. A tak jo, tak ho prostě zítra pořádně obejměte, ať cítí tu lásku, jak ho máte rádi. Ideálně skupinový obětí. A k tomu už Jessica Walker.

0: Masquerade a Guardian Angel, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a krásné pondělí vám všem, co ten večer trávíte spolu s námi, ale hlavně samozřejmě s tím nejlepším. S tím nejlepším z 80., 90. a milénia. No za chvilku nás čeká song, který by si podle mě jednou za čas měl zaspívat každý. A asi zvlášť takhle v pondělí. It's my toho motivace, jo? Tak třeba zítra to by mohlo klapnout. A Bon Jovi už za chvilku, k tomu třeba Mariah Carey.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
7: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
6: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
7: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
6: A dětem přidáme helmu zdarma.
7: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
6: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
8: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng. Nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Franto, co pak všechno se dá sušit?
11: Ovoce, houby, bylinky i maso.
10: A tvůj bůček?
11: Ten už nestihneš.
12: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
13: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
14: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
15: Plus krkonošská příroda.
14: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
15: A volný vstup do lázeňského wellness.
14: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
16: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
17: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
19: Tvoje stará už ti nevyhovuje. pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
20: Jasně.
19: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.

0: 1. září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
4: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: vytváří jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
8: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
9: Rekutech. Peníze včas,
10: když se tam rád vracíš.
7: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Krásný večer, 8. hodina, s vámi stále Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už Lionel Richie, ale právě teď jsou tady Snap a

0: Lionel Richie a All Night Long. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, naprosto zásadní sdělení, na chvilku se zastavte.
1: Jo.
0: 10 000 kroků je blbost. To jsme chtěli slyšet. Výborný. Já jsem si kvůli vám samozřejmě přečetla rozhovor s fyzioterapeutem, který tam o tom mluví a říká, že vůbec není nutný na sílu nahánět 10 000 kroků. Vůbec ne. Že třeba u té chůze je vlastně nejdůležitější to, jak chodíme a jestli nás to baví, jestli si to užíváme. A to podle mě jsme chtěli vědět tohle. Takže prosím vás, až zítra půjdete, žádný nahánění kroků. Ne. Ale užijte si to, jo. Vykračujte si pěkně tak jako z vesela, s úsměvem na rtech. Možná se u toho nezapomeňte i trošku zavrtit, ať to má trošku šťávy, že jo? Ale jo, to je skvělý. Můžete si to doma teďko natrénovat. Stacy Orico, ta je na to výborná, tak jdem na to.

0: Lucie a Panic, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, tak co? Dobrý, zvládli jste? Hele, vemte si, že už je večer, jo? To už je pomalu skoro čas jít spát, takže jestli, tak jste zvládli. A to je důležitý. No a navíc si k tomu spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Vždycky je tam slunce. Na to se za chvilku podíváme společně se Stranglers, k tomu Pet Shop Boys nebo M People.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
6: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
7: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
6: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.

0: Lipo v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, dámy a pánové. Zítra 7000.
1: Kdopak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Konkrétně v 7.10, ano, to je ten kouzelný čas. Dneska opět Míša s Jasmin zvonili, ale bohužel, tam, kde byla naše hlídka, nikdo nevykoukl. A to znamená, že opět navyšujeme tu částku, aktuálně tedy hrajeme o 7 000 korun. Tolik bude mít zítra u sebe naše hlídka před domem někoho z vás. Nebo před prací, jde o to, jaký místo jste si u nás na webu hitradio.cz zaregistrovali. Takže připomínám, kdo registraci nemá na hitradio.cz, rychle napravte, jo? No a zítra prostě v 7.10, až se v éteru ozve tohle, tak vykoukněte. Do půl minuty musíte kouknout ze dveří z okna odkudkoliv, abyste našli naší hlídku. Pokud to zvládnete, 7000 je vašich. Tak držím pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Jet Set, to jsou Alphaville, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, blíží se 9. hodina a to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera, slyšíme se opět zítra přesně v 6. Opět spolu budeme toulat mezi tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku do uší třeba tohle. Bryan Adams, taky Shakira nebo Europe, tak buďte s námi a ahoj.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Hit Radio Černá Hora.
8: Zlepši si náladu.
9: Hit Radio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

0: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
1: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
2: Jasně.
1: Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
2: Je,
1: ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
0: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Lplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. lplasthk.cz

0: tvoje stará už ti nevyhovuje? Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
1: Jasně.
0: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
2: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
3: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
4: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
5: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
6: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
0: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
7: Hit Radio.

0: dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně?

0: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
1: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
2: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
1: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
0: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
3: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
4: Jasně.
3: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
6: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
7: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
8: Dobrý den.
9: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
9: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tvoje stará už ti nevyhovuje? Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
1: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
2: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
3: Jasně.
2: Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je.
2: Ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.